vždycky začal žít až z večera. Jak kýčovitej hit. Představ si to.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Signál Radio. It's hydromatic. Why it's greased lightning?

0: Proclaimers vás probouzeli na signálu a je tu 8. hodina, to znamená, že si dáme úvodní dnešní zprávy, které připravila Lucka Koldová a po nich můžu slíbit opět 80 od Pink Floyd, Starship nebo Berlin.
1: Signál rádio, doprava.
0: No poprvé taky omrkneme silnice, D8, směr Praha, výjezd, exit 35. Tady máme havárii dvou osobních vozidel a D8 pro změnu ještě jednou. Na 57. kilometru ve směru na Prahu došlo k bouračce nákladního auta do svodidel. Taky v těchto místech raději nohu z plynu a šťastnou cestu.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Krásné ráno, je neděle 6. září a startuje první přehled událostí. Každý čtvrtý rodič používá věty, které mohou narušit vztah dětí k jídlu. Často je nutí k dojídání nebo kritizují přílišné jedení. Vyplývá to z průzkumu společnosti Emco. Podle poslední studie z roku 2021 má víc než pětina českých dospívajících nadváhu nebo obezitu. Od roku 2010 přibylo obézních dětí o více než polovinu. Odborníci ale očekávají další nárůst. V polovině století by mohl být obézní každé druhé dítě. O kufřík se sběratelskými mincemi v hodnotě bezmála 8 milionů korun přišel v pátek odpoledne francouzský občan na parkovišti před výstavištěm v pražských Letňanech, kde se konal veletrh sběratel. Dva pachatelé mu ho ukradli ve chvíli, kdy si ukládal věci do auta. Následně nasedli do svého vozu a z místa ujeli. Američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner v Kremlu s ruským prezidentem Vladimírem Putinem projednávali podstatné plány dalších kroků, které budou oznámeny v příštích týdnech. V prvním vyjádření k sobotnímu jednání to sdělil Bílý dům agentuře AFP. Dnes by měli oba vyslanci jednat v Kyjevě.
1: Co se děje v regionu?
2: Tuto neděli se vůbec poprvé otevřou stálé expozice vybraných státních muzeí a galerií zdarma. Bez vstupného bude možné navštívit 15 institucí zřizovaných ministerstvem kultury, přičemž některé zpřístupní hned několik svých objektů. Registrace předem nebude zpravidla nutná a bezplatné služby se budou opakovat každou první neděli v měsíci.
1: Sport.
2: Fotbalisté pražské Slavie v 7. kole první ligy v přímém souboji o vedení příčku v tabulce rozdrtili zbrojovku Brno 4-0. Obhájce titulu z Edenu navázal na minulé vítězství 3-0 v derby na stadionu Sparty a v ligové sezóně dál drží neporazitelnost. Neúplnou tabulku vede o 4 body. Slovácko remizovalo s Pardubicemi 0-0, oba týmy dál čekají na výhru. Olomouc zvítězila doma 3-0 nad Bohemians 1905. Vyhrála čtvrté z posledních 5 kol a v neúplné tabulce se posunula na 2. místo. Plzeň zvítězila na půdě Artisu 3-0 a vyhrála po druhé v ligové sezóně a poprvé pod trenérem Radoslavem Kováčem.
1: Signál rádio, počasí.
2: Podle meteorologů bude dnes jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno. V západní polovině Čech bude foukat slabý, jinde mírný severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů na jižní Moravě až 24, v 1000 metrech na horách kolem 13 a na Šumavě se rtuť teploměru dostane až na 17 stupňů. Celzia. Ráno plné pohody vám ze studia Signál rádia přeje Lucie Koldová.
1: Signál rádio.
0: Lucko, díky, v 8 hodin a 4 minuty už je s vámi za mikrofonem Lukáš Bláha a ode mě dál ranní informace, které vám je o víkendu přijdou vhod, to znamená očekávané události, jak bude a zanedlouho otevřeme i kalendárium pro neděli 6. září. Dobré jítro.
1: Signál rádio. To nejlepší z 80. let.

Přesně ve čtvrt na devět s vámi vstává víkendový signál a Pink Floyd se nám pěkně hodili, protože jejich někdejší zásadní člen Roger Waters má dneska 83. narozeniny. Mimochodem 6. září, Mezinárodní den slaniny, tak klidně si k snídani dopřejte takhle po anglicku. No a když jsme u těch narozenin, tak dneska taky mají je dva velmi vynikající sportovci naši. Ivan Hašek, který byl v letech 87 a 88 vyhlášen nejlepším fotbalistou Československa. No a taky olympijský vítěz, hokejista Pavel Patera. Tak gratulujeme. 80 by dneska bylo Hance Zagorové. K tomu se určitě ještě během dnešního vysílání dostaneme. A polokulaté 65, tak ty si dneska připisuje Richard Rišo Miller. Tahle legenda, tak si s ním pojďme dát takovou ranní rozcvičku po schodech.

0: 9. pěkné nedělní ráno ze Signál Rádia a před námi slunečné 6. září jen na severu a severovýchodě přechodně až oblačno. K tomu příjemné nejvyšší denní teploty mezi 18 a 22 stupni. Na jižní Moravě tam se ohřejete více, bude až 24. A právě na jižní Moravu posíláme i speciální pozdrav od dnešního oslavence, protože Bolkové jsou 6. září v kalendáři. Všechno nejlepší.
1: Pozor, mezi 200 a 210 kilometrem válí se Brno, tak do toho nevěďte.
2: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce a největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou.
3: 80.
2: To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
3: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
2: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
3: Jsme Signál Rádio.
2: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na

0: Probouzíte se s víkendovým signálem a to je dobře, protože se teď dozvíte, co se bude dít v neděli 6. září.
1: Signál Radio. Očekávané události.
0: Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a eurokomisař Josef Síkela mají v plánu návštěvu Grónska. Na Moravském náměstí v Brně se dnes uskuteční mezigenerační festival Babí léto a dětský den. V hlavním městě na Letné se úderem 11. hodiny rozehraje v rámci 4. kola Fortuna ligy derby pražských S mezi ženskými týmy Sparty a Slávie a české basketbalistky čeká druhé utkání na mistrovství světa. Od 14:30 odpoledne mají v plánu duel proti Číně, ve kterém potřebují nutně zvítězit pro případný postup do vyřazovacích bojů. Tak jim budeme moc držet palce a vám všem dobré nedělní jitro.

0: Phil Collins na svéteru signálu dostal na dohled 9. Dáme si proto čerstvé zprávy, které do studia přinesla Lucka Koldová a i v příští hodině to nejlepší z 80., které budou představovat Sandra, Roy Orbison a nebo Jezu.
1: Signál rádio doprava.
0: Jdeme taky do provozu D1 mezi 166. a 169. kilometrem ve směru Brno. Počítejte s prácemi na silnici a levým jízdním pruhem, který je uzavřen. Jinak jsme bez nehod, tak snad nám to vydrží co nejdéle. Klidnou cestu.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu v Lucerna Music Bar Praha.
2: Když slyšíš tohle,

0: Signál Radio. To nejlepší z 80. let. Signál Radio, zprávy.
1: Krásný nedělní den. Lucie Koldová vás vítá u zpravodajského přehledu Signál Radia. Nejintenzivnější zájem o finance začnou projevovat děti ve věku od 6 do 9 let. Čeští rodiče se ale se svými potomky začínají bavit o penězích nejčastěji až od jejich 9 let. Děti často touží po zbohatnutí, přičemž víc než polovina z nich toho chce dosáhnout osobním úspěchem v práci. Vyplývá to z průzkumu investičního chování Čechů, který po čtvrté uskutečnila pro Asociaci pro kapitálový trh České republiky agentura Perfect Crowd mezi 1100 respondenty. Houby po suchých měsících konečně začaly růst a podle mykologů by hlavní sezóna mohla napříč Českem odstartovat zhruba za týden. Už teď se daří houbařům například na severu Čech, naopak na Šumavě je zatím úroda skromnější. Vyplatit se může hledání i mimo les, třeba na pastvinách, kde rostou žampiony. Němečtí vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že za srpnovým pokusem o útok na nákladní letadlo na letišti v Lipsku stojí Rusko. Dron s výbušninami tehdy zamířil k ploše, kde parkují ukrajinská nákladní letadla. Nálož ale nevybuchla. Policie v případu prověřuje dva podezřelé.
0: Co se děje v regionu?
2: Na Kostnickém náměstí v Praze na Žižkově vznikl nový velkoformátový mural. Polská umělkyně Nespoon jej vytvořila s motivem tradiční české krajky ze 17. století, který převedla do současné podoby. Dílo vzniklo v rámci třetího ročníku Mezinárodního festivalu Urban Pictus. Výraznou součástí je růžové pozadí, které odkazuje na odstíny některých historických domů v okolí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: České basketbalistky se po páteční porážce s Itálií 54-63 pokusí v neděli ve druhém utkání na mistrovství světa proti Číně vrátit do hry o postup do play-off. Obhájkyně stříbra na startu turnaje v Berlíně podlehly v repríze posledního finále favorizovaným Spojeným státům americkým 61-94. Duel začne ve 14 hodin a 30 minut.
0: Signál Radio, počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno. V západní polovině Čech bude foukat slabý, jinde mírný severozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty mezi 18 až 22 stupni, na jižní Moravě až 24, v 1000 metrech na horách kolem 13 a na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Zprávy pro tuto chvíli končí. Díky, že jste byli s námi.
0: Signál Radio.
3: I po 9. hodině je naopak s vámi Lukáš Bláha a já brzy přinesu víkendový tip, kam vyrazit, tak si na něj počkejte a mějte příjemný ranní poslech.
0: Signál Radio. To nejlepší z 80. let.

0: Mám všem na druhé straně dobré nedělní ráno a po Máří Magdaléně od Sandry je ve víkendovém signálu připravena kolegyně Lucka Sinková. Ta vás vezme na místo, kde se sejdou lidé, hudba a navíc dobrá věc. V pražských Kožířích se totiž koná rodinný festival Cibulka Open.
1: V areálu usedlosti a parku Cibulka vás dnes čekají hry, koncerty, komentované prohlídky a vaše děti pohádky nebo tvořivé dílny. Zajímavé bude i to, že budete moct nahlédnout do samotné usedlosti a podívat se, jak pokračuje její proměna v dětský hospic. Vstup je zdarma a můžete navíc přispět na podporu rodin s vážně nemocnými dětmi. Festival se bude konat po celé odpoledne. Takže ahoj na Cibulce.
0: No, těšíme se moc, Lucko. Děkujeme za pozvánku. A tohle už je Michael Bolton. Příjemný poslech.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Roxette, Spending My Time, vy trávíte čas s víkendovým signálem a chytrých věcí kolem nás je čím dál tím víc a teď se k ním přidává i puk. Ano, nejde ovšem o ten nalet, hokejoví statistici přeci jen už nějakou dobu využívají data z něj, teď mám na mysli takový o dost zmenšený puk, který se připevňuje pomocí speciální podložky za ucho a jeho hlavním úkolem je v rámci běžného dne zaznamenávat elektrickou aktivitu mozku. Zatímco chytré hodinky měří tep, kroky nebo spánek, tohle nositelné zařízeníčko pojmenované Atlas 1.0 jde mnohem dál. Základem je neinvazivní technologie EEG, kterou kombinuje se snímáním pohybu, vodivosti kůže a vibrací vznikajících přimluvení. Výsledek má pak uživateli pomoci pochopit, kdy se soustředí, co ho stresuje, nebo kdy se mentálně vyčerpává. Tak jsem sám zvědav, jestli po tomhle výrobku vypukne šílenství, nebo to bude zatím taková okrajová záležitost, jako třeba chytré prsteny. Teď jdeme tančit. Kauma.

0: Dany Zuckerem a Paulem Youngem jsme po vlnách signálu dopluli téměř k 10. hodině. Za 4 minuty odbije. Připravená je tak Lucka Koldová, která má nejnovější zprávy. No a potom Masquerade, Aneka nebo Michael Jackson, čili ty nejlepší osmdesátky.
1: Signál Rádio, doprava.
0: No a jak to vypadá na tuzemských silnicích? Nehodu máme na silnici 3 u obce Kaplice, okres Český Krumlov. Tam se srazily 2 osobní vozidla a obezřetní buďte i na dálnici D1 mezi 183. a 182. kilometrem ve směru na Prahu, kde probíhají práce na silnici a je tam uzavřen levý pruh. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je neděle 6. září a další přehled událostí je tady. Nehod motocyklistů na českých silnicích za posledních 10 let výrazně přibylo a během tohoto období při nich zemřelo 711 lidí. Téměř 6 z 10 těchto dopravních nehod zavinili podle policie samotní motocyklisté. Nejčastěji jezdci do 25 let. U tragických havárií je nejčastější příčinou nepřiměřená rychlost. V návrhu rozpočtu na příští rok chybí podle ministra školství Roberta Plagy pro jeho resort nejméně 6 miliard korun. Ministerstvo financí upozorňuje, že část nákladů na školy nově hradí kraje a obce. Samosprávy ale takový přístup kritizují jako přenášení odpovědnosti ze státu na regiony. V německé spolkové zemi Sasko-Anhalsko se dnes konají volby. Zhruba 1,7 milionu voličů může až do 18 hodin vybírat nové poslance zemského sněmu. Podle průzkumů vyhraje strana Alternativa pro Německo, kterou zemská tajná služba označila už v roce 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražské náplavky postupně dostanou 25 nových laviček z masivního dubu, které nahradí dosluhující dřevěný mobiliář. Vedle klasického posezení se objeví také větší plochy, na kterých si budou moci lidé u řeky lehnout. Instalace už začala a skončit by měla nejpozději 15. října. Náklady činí přibližně 5 milionů korun.
0: Sport.
1: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále Diamantové ligy pátá, a to v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Marie-Lady Paulínová z Dominikánské republiky. Ta výkonem 48,64 sekundy zlepšila 17 let starý rekord meetingu v Bruselu a udržela si letošní neporazitelnost.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno. V západní polovině Čech bude foukat slabý, jinde mírný vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni, na jižní Moravě se rtuť teploměru může dostat až ke 24 a v 1000 metrech na horách kolem 13. stupňů. Zprávy jsou za námi, dál už jen příjemné naladění na vlnách Signál Rádia. Zase za hodinu se na vás těší Lucie Koldová.
0: Signál Rádio.
2: Děkujeme, Lucko, 10 hodin na vrch 1 minuta, jedeme tak už nedělním dopolednem. Na jeho startu vás čeká přehled toho nejdůležitějšího, co se odehrálo na sociálních sítích u 80kových hvězd. Tak si je nenechte ujít a mějte dobré dopoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takže nový signál si dáváte a dobře děláte, protože se v tuto chvíli od kolegy Martina Čípy dozvíte, co třeba obdržela královna popu, i když opožděně ke svým narozeninám. Taky to je součástí dnešních novinek ze sítí.
1: Hvězdy na síti.
2: Na signál rádiu.
3: Madonna dostala od MTV opožděný dárek ke svým 68. narozeninám. Na Instagramu se pochlubila hned 11 nominacemi na letošní MTV Video Music Awards, a to včetně ocenění za umělce roku, nejlepší choreografii a nebo vizuální efekty. Výsledky budeme znát 27. září. Sítě v minulém týdnu zaplavily zprávy o Dolly Parton. Byť nebyla původně popovou hvězdou, dostala country do mainstreamu, a to i v osmdesátkách, třeba hitem 9 to 5. Kromě vzpomínek kolegů ze showbiznisu už se objevila taky zpráva o možném přejmenování letiště v Nashvillu na Dolly Parton Airport. Phil Collins pak řekl v rozhovoru pro hudební magazín Prog, že jeho kariéra rozhodně není u konce. Prý se těší 100% zdraví, přestal pít a začal cvičit. V září vydává reedici své debutové solové desky Face Value z roku 81 a nevylučuje, že po dlouhých 16 letech přijde i něco z brusu nového. A objevilo se také video, ve kterém Celine Dion přijíždí do Paříže, kde naplánovala neuvěřitelných 16 koncertů, které budou probíhat až do půlky října. Před hotelem na ní čekali davy fanoušků, se kterými se šla také osobně pozdravit. Nezapomeňte sledovat i Signál Radio na Instagramu a Facebooku, ať vám nic neuteče. Z online světa zdraví Martin Čípa.
2: Hvězdy na síti. Na Signál Radio.

0: Za minutu bude 10:30, jste se Signál rádiem a velmi pozitivní zprávy neseme co do výhledu, jak bude. Zítra začne do Česka proudit teplejší vzduch, můžeme vyloučit srážky a vypadá to, že i v úterý, protože postup studené fronty se v modelech meteorologů opožďuje a tak by mělo být úterý velmi slunečné s teplotami stoupajícími k tropické třicíce. Tolik světlá budoucnost, my se brzy budeme vracet do minulosti, hned dvě výročí spojená s nedožitými narozeninami, je to 55 let, co Firsku přišla na svět Dolores O'Riordan, frontmanka Cranberries, připomeneme si jejich Dreams a pak i hlavně 80. Hany Zagorové. Počkejte si na to, dobré dopoledne.
1: Zavřete oči a vraťte se s námi tam, kde jsme trávili čas přetáčením kazet na tužce. A největší technologický zázrak byly digitálky s kalkulačkou. 80. To byla doba plísňových džínů, žvíkaček, co hned ztratili chuť, a lak na vlasy byl cítit na každém kroku.
2: Ale přesto byl svět plný barev, neonů a hudba měla duši, která nám zůstala v hlavách dodnes.
1: Prožívejte tyhle vzpomínky znovu s námi.
2: Jsme Signál Radio.
1: A hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Radio. Posloucháte online
2: na signalradio.cz.

0: Ladíte víkendový signál a právě dnes by oblíbená Hanička písnička Zagorová oslavila 80. narozeniny a byla skutečnou rekordmankou. Mezi lety 1977 a 1985 získala 9 zlatých slavíků v řadě. 9 let po sobě. Šlo tak podle posluchačů o nejlepší českou zpěvačku. Možná ale netušíte, že původně mířila k herectví. V roce 1968 jej vystudovala na JAMU v Brně, nakonec ale zvítězila hudba. Ke všemu byla taky talentovanou textařkou, napsala slova k více než 90 písním a vydala dokonce vlastní básnickou sbírku. Velmi důležitým momentem její kariéry byl rok 1973, kdy začala spolupracovat s kapelníkem a baskytaristou Karlem Wagnerem. Jeho orchestr jí doprovázel dlouhá léta a pomohl jí též na cestě k velkému popovému publiku. Hana Zagorová byla výjimečná nejen počtem hitů, ale především tím, jak dokázala zpívat o lásce, radosti i obyčejných životních příbězích tak, že jí lidé věřili. I proto si dnes připomínáme nedožité 80. narozeniny této populární české pěvecké legendy.
1: Tak zase vzpomínám na lásku minulou,

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

Signál Rádio hraje osmdesátky. Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátek.

0: víkendovém vysílání signálu Sladký život. Ryan Perry se dostal nás až k 11. hodině. Čekají vás tím pádem aktuální zprávy a i poté se můžete těšit na to nejlepší, co přineslo 80. Hello Cars nebo Spaniel.
1: Signál rádio, doprava.
0: No a co přináší aktuální situace v provozu? D1, 191. kilometr ve směru hlavní město, je to u Brna Starý Lískovec. Došlo zde k havárii osobního auta do svodidel a ještě počítejte se zdržením na D1 na 50. kilometru ve směru metropole, kde je pro poruchu odstavený autobus. A ať už jedete kamkoliv, tak s rozumem a signálem.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Příjemnou neděli. Přehled událostí vám ze studia Signál rádia přináší Lucie Koldová. Pojďme na to. Lokalita bývalých nábytkářských UP závodů v Bučovicích na Vyškovsku. O rozloze přibližně 6 hektarů se ve druhé polovině září začne měnit na novou čtvrť. Vzniknou zde rodinné i bytové domy, parkoviště pro desítky vozů. V plánu jsou i dětská hřiště. Stavební firma, která v soutěži na vybudování infrastruktury zvítězila s nabídkou 164 milionů korun, zahájí práce přibližně 21. září. Na hřbitově v maďarském městě Nergešúfalu poměřilo síly 19 dvojic v netradiční soutěži v kopání hrobů. Pořadatelé chtěli veřejnosti přiblížit náročnou práci hrobů a zároveň prolomit tabu spojená se smrtí. Vítězná dvojice zvládla vykopat hrob za hodinu a 21 minut. Více než 3hodinové jednání amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimírem Putinem hodnotí Kreml jako věcné, konstruktivní a výjimečně upřímné. Oba Američané by měli v neděli pokračovat v jednání v Kyjevě, kam od začátku války zamíří vůbec poprvé.
1: Co se děje v regionu?
3: Letní období je tradičně ve znamení nedostatku krve. Vážný problém hlásí i nemocnice v Benešově, která tak prosí dárce, aby přišli a krev darovali. Zásoby krve se tenčí a nemocnice potřebuje co nejdříve doplnit krevní skupiny A, B a 0, a to v pozitivním i negativním RH faktoru. Proto prosí zdravé dárce, aby přišli pomoci a vzkazuje, že má pro každého připravený dárek. Honza Navrátil, Benešov.
1: Sport.
2: Grand Prix v běhu na 10 kilometrů v centru Prahy vyhrál favorizovaný Španěl Rodrik Kvizéra, poté co vedoucí Keňan Viktor Kipruto v závěru závodu chybně odbočil. Kipruta zmátlo doprovodné vozidlo, které jelo před ním, a pár desítek metrů před cílem sjíždělo z trati.
1: Signál rádio, počasí.
2: Dnešní obloha bude jasná až polojasná, na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a v tisíci metrech na horách kolem 13 stupňů. V pondělí očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo s ojedinělou možností slabého deště. Rtuť teploměru se bude pohybovat mezi 20 až 24 stupni, na jihu Moravy až 27 a v tisíci metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Já vám přeji ničím nerušený nedělní den.
1: Signál rádio. Signál rádio.
0: Lucko, velké díky a já vás zanedlouho vezmu do Itálie, protože tam otevřeli jednu opravdu netradiční základní školu. Tak si uděláme takový víkendový výlet. Moje jméno je Lukáš Bláha a přeju vám pokud možno klidné nedělní dopoledne.
1: Signál rádio, to nejlepší z 80. let.

Víkendový signál je to, co slyšíte, a vaše ratolesti mají za sebou, věřím, úspěšný první školní týden, jen předpokládám, že se jich ve třídě sešlo o mnoho více než v Itálii. Tam totiž po 20 letech otevřou základní školu, a to pro jedno jediné dítě. Pro 6letou Aishu by bylo nemožné cestovat denně do školy v obci Stromboli na odvrácené straně ostrova nebo na sousední Liparské ostrovy. Ginostra, obec, je dostupná pouze lodí, přičemž školní hodiny jsou s plavebními řády zcela nekompatibilní. A tak prostor k výuce tamní malé žákyně poskytla po dohodě radnice a mesinské arcidiecéze místní farnost, která se nedávno dočkala rekonstrukce. Všechny předměty jí bude učit jeden jediný učitel a svůj první den v jednoznačně nejmenší škole Evropy zažije Aisha ve čtvrtek 10. září. Tak to je jedině dobře, jen chudinka, od koho bude případně opisovat?

0: Ladíte signál rádio přesně v 11:30 a 6. září je mimo jiné taky dnem boje proti prokrastinaci, což je taková nepěkná tendence odkládat plnění povinností, tak jestli vlastníte nějaký tip, jak s ní zatočit, dejte vědět třeba přes mobilní aplikaci. Já rozhodně prokrastinovat nebudu, už pro vás připravuju dnešní dopolední magneťák a taky další 80-kové Smokey nebo Samantha Fox. Hezký zbytek nedělního dopoledne.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Ladíte víkendový signál a po vzpomínce na Falka je tu slíbená speciální pecka.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Zahrajeme si song od britského zpěváka, ovšem z kořeny v Karibiku, protože na svět přišel na ostrově Trinidad a Tobago. Během své kariéry získal i zlatý gramofonek, tedy Grammy za nejlepší mužský vokální výkon, protože ten jeho hlas, to je skutečná lahoda. Posuňte sami zpátky do roku 1988 a toužebné přání Billyho Oceana, zmiz z mých snů, raději nasedni do mého auta. Get out of my dreams, get into my car.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: díky zamilovanému Petru Kotvaldovi jsme v éteru signálu zastavili těsně před 12. To kolegyně Lucka Koldová tam myslí hlavně na to, aby vám pověděla polední zprávy a taky tak učiní. No a potom se můžete určitě těšit na další 80 od Freddieho Mercuryho, aby anebo Phila Collinse.
1: Signál rádio doprava.
0: No a jak nám to v současné chvíli jezdí, máme dvě nehody v Praze, jedna ve Zderařské ulici, tady došlo ke střetu dvou osobních vozidel pod Hrachovkou, pak došlo k havárii motocyklu do svodidel a ještě buďte obezřetní na D2, 22. kilometr směr Slovensko, protože tam je porouchané osobní vozidlo. Ať už jedete kamkoliv, tak Signál rádio vám přeje především klidnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěknou neděli 6. září. Teď je ten pravý čas podívat se na aktuální dění u nás i ve světě. Premiér Andrej Babiš ve svém pravidelném nedělním příspěvku na Facebooku uvedl, že navrhovaný schodek státního rozpočtu ve výši 389 miliard korun je podle něj příliš vysoký. Zároveň slíbil, že vláda bude zadlužení v budoucnu řešit. Konkrétní termín ale neuvedl. Důchodcům také naznačil, že by se penze mohly příští rok zvýšit až o 590 korun měsíčně a zmínil možnost vyššího mýtného pro kamiony. Od teroristických útoků 11. září 2001 letos uplyne 25 let. Podle expertů zásadně změnili světovou bezpečnost, vedli k posílení zpravodajských služeb, přísnějším kontrolám na letištích a intenzivnějšímu boji proti terorismu. Vzácnou Picassovu grafiku Toretto, která zmizela v roce 2018 z galerie v americkém Milwaukee, objevili po 8 letech v opuštěném bytě po vystěhovaném nájemníkovi. Díla si při vyklízení všiml pronajímatel a následně se potvrdilo, že jde o hledaný originál.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město spustilo další kolo elektronické aukce bytů. V ní magistrát nabízí celkem 17 bytů v centru metropole. Zájemci, kteří splní všechny základní podmínky, postoupí do druhého kola a samotná aukce pak proběhne 24. září. Byty je také možné prohlédnout si na portálu Prahy. Podmínkou účasti v aukci je, že zájemce nesmí vlastnit žádnou nemovitost k bydlení. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští tenisté na US Open do osmifinále nepostoupili. Jakub Menšík vypadl po 5setové bitvě s domácím Lernerem Týnem, Marie Bousková nestačila na polku Igu Švijatekovou a Nikola Bartuňková podlehla Rusce Miře Andrejovové. Ve třetím kole překvapivě skončil také Američan Taylor Fritz.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sobota bude jasná až polojasná, na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty mezi 18 až 22 stupni, v 1000 metrech na horách kolem 13. V pondělí očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo s ojedinělou možností slabého deště. Nejvyšší denní teploty 20 až 24, na jihu Moravy až 27 a v 1000 metrech na horách kolem 15 stupňů. Přehled událostí pro vás připravila a pohodový den vám přeje Lucie Koldová.
0: Signál Rádio.
3: Díky moc, Lucko, 2:12 vám krásné nedělní už odpoledne přeje Lukáš Bláha a já pro vás budu mít v nejbližších chvílích jako desert po obědě jednu hudební novinku, tak se o ní nenechte ochudit a užívejte víkend se Signálem. Bolkum, všechno nejlepší k svátku a tohle je Phil Collins.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

víkendového signálu fenomenální Freddie Mercury, velká osobnost, na kterou jsme včera ve vysílání hodně vzpomínali, kvůli nedožitým 80. Žel žádnou další desku už frontman Queenu nevydá. To Pet Shop Boys, zdá se ano. Tyhle absolutní elektronické legendy totiž ohlásili nový albový přídůstek. Jmenovat se bude příznačně A Man From The Future, tedy muž z budoucnosti, protože se při jejím skládání nechali inspirovat životem a odkazem Alana Turinga. To byl britský matematik a zakladatel moderní informatiky. Tak se těším, jak se to odrazí na nových písních. Přál bych pečákům zas nějaký pěkný hitparádový úspěch. Přeci jen naposledy nakoukli s nějakým svým singlem alespoň do top ten žebříčku doma na Ostravech před 20 lety. To bylo s kouskem I Would Stupid. Teď obracíme list Bon Jovi. Pěkné nedělní odpoledne.

0: Dvě minuty po půl jedné vás ze Signál Rádia moc zdraví Lukáš Bláha a nikoliv bláhové, ale vláhové podmínky se výrazně zlepšily a tak nám světla naděje na plné košíky s houbami. Nejlépe jsou na tom především horské a podhorské oblasti, zatímco na jižní Moravě zůstává situace podstatně horší. Tak věřím, že i tam bude brzo hub jako po dešti a za chvíli vám z našeho playlistu pošlu osmdesátky od Roda Stewarta nebo CC Catch. Dobré odpoledne.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zalívaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Rod Stewart na Signál Rádiu krátce před 1:45, kdy je opravdu nejvyšší čas, abych já vám pro dnešek tak trošku udělal pápa, protože přede mnou už sedí Terka Veselá. Ahoj.
1: Ahoj.
0: To znamená, bude veselé odpoledne. To je jedna jistota. Měla jsi veselý víkend tedy?
1: Hele, měla jsem hezký víkend, byla jsem za babičkou, dlouho jsem ji neviděla, takže jsme byli na zahradě, obídek byl samozřejmě, takže...
0: Tak babičky, i když řekneš, že nemáš hlad, tak ano. Bez šance, absolutně.
1: Přesně tak, takže i štrudl byl, všechno, takže to bylo fajn.
0: To je
1: fajn.
0: Skvělý. Já se tě ještě musím zeptat, dneska je prosím tebe Národní den čtení knih. Jak jsi na tom? Záludná otázka.
1: No počkej, to jsi mě úplně teďka zarazil, protože já miluju knížky a zrovna jsem si byla koupit knížku teď, než jsem sem přišla, jo.
0: Tak to jsem trefil, přátelé, není to domluvený toho.
1: Ne.
0: Tohle úplně jako bezelstně, takže o čem to bude?
1: Ta knížka, hele, to je takový fantasy. Já jsem si teďka řekla, že zkusím, protože já miluju Harryho Pottera, takže to byla taková jediná jako fantasy, co jsem kdysi četla, ale jinak jsem četla spíš jako takovou tu beletry, jako Jana Érová, Jane Austenová, a teď jsem teda zkusila dát šanci další fantasy, takže vlastně nevím ještě. Bude to překvapení, jestli mě to chytne, ale těším se.
0: Tak já se taky těším, že mi dáš příště vidět. Až se tady zase potkáme, doufám, že to bude brzo, protože teď to trvalo celkem dlouho.
1: No to jo.
0: Ta pauzička. No,
1: ráda
0: tak jo,
1: tě vidím.
0: Já tebe taky, hlavně tě uslyší posluchači po 13. hodině. Mějte se krásně, Lukáš Blaha se loučí a brzo na Signálu. Ahoj.

0: Největší hity 80. let
1: vám na Signál Rádio
0: hrajeme už 5 let. For inspiration.

0: Královna popu uzavírá 12. hodinu na víkendovém signálu. Hned tu 13. otevřou osmdesátky od Camouflage, Ross Lawrence nebo Chrise Rie, ale teď doprava a zprávy Lucky Koldové.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V této hodině si dejte pozor v Praze v ulici Pod Hrachovkou v Troji, kde havaroval motocykl. Momentálně tam zasahují záchranné složky, takže tam projíždějte s vyšší opatrností, ale jinak mějte pohodové cesty se Signál Rádiem.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hudba se na chvíli odmlčela, aby dostal prostor přehled událostí. Pohodovou neděli 6. září vám přeje Lucie Koldová. Sněmovna bude příští týden znovu schvalovat rozsáhlou koaliční novelu stavebního zákona a změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy vetoval Senát. Střídání času má pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Navrhované nařízení se chystá v pondělí schválit vláda. Česko chce v otázce omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Pokud se opatření dostane na jednání Evropské rady, Česko ho podpoří, řekl dnes premiér Andrej Babiš v pořadu Partie na CNN Prima News.
0: Co se děje v regionu?
1: Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovoznilo opravenou část mostu Šmejkalka, a to na 24. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Do konce září bude doprava vedena ve dvou zúžených pruzích v každém směru. Celá oprava téměř za 1 miliardu korun bez DPH má skončit v létě příštího roku.
0: Sport.
1: Ve věku nedožitých 85 let zemřel někdejší československý fotbalový reprezentant Jaroslav Kravárik. Patřil k významným hráčům Spartaku Trnava a během kariéry oblékal dres také pražské Slávie.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu očekáváme v pondělí oblačno až polojasno, přechodně až zataženo s ojedinělou možností slabého deště. Večer od západu pak vyjasňování. Rtuť teploměru se bude pohybovat mezi 23 až 27 stupni, na severu území kolem 20 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 22 stupňů Celsia. Počasím náš zpravodajský přehled uzavírám a pokračujeme v poslechu hudebního programu Signál Rádia. Pohodovou neděli.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Krásné odpoledne. Ve studiu došlo k prohozu moderátorů, takže vás moc zdraví Terka Veselá. A začneme velmi příjemně, protože už za chviličku dostanete tip na to, kam ještě dnes vyrazit, ochutnat dobré víno, burčák a poslechnout si kvalitní hudbu. Do té doby ale nepochybně postačí ta naše, a to kapela Kamufláž. Tak pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Víkendovou náladu fantasticky podpořil Chris Ria, který vám hrál za Signal Rádia. A pokud máte rádi víno, muziku a chcete prožít dnešní odpoledne i tím, že si třeba někam vyrazíte, pak si poslechněte tip od kolegyně Lucky Sinkové. Pozve nás do krásné klášterní zahrady v Pražských Řepích.
1: V zahradě domova svatého Karla Boromejského dnes probíhá tradiční vinobraní v klášteře. Takže vás tu čeká víno, burčák, dobré jídlo, dobrá nálada, taky hudba a taneční vystoupení. A nechybí ani stánky s rukodělnými a charitativními výrobky. Takže pokud chcete spojit příjemné odpoledne s podporou dobré věci, Řepy jsou dneska jasná volba. A těšte se i na burčák.

0: S Bonnie Tyler jsme se na Signal Rádiu dostali do 1:30 hodiny odpolední. Doufám, že máte všichni pohodovou sluneční neděli, nabíráte síly na nadcházející týden. A protože, jak se říká, hudba léčí, tak pro vás máme hity od George Michaela, Johna Sicady nebo Blondie.
1: Signál Rádio. Signál Rádio. Posloucháte online na signalradio.cz.

Blondie a The Tide is High ve vašich reproduktorech. A přestože máme ještě spoustu času, ráda bych vám připomněla, že dneska v 5 v našem vysílání uslyšíte další zajímavé povídání Davida Černého skrze pořad Miluju Prahu. Dnes se s ním vydáme do Běchovic, kde už v minulosti stávala stará pošta s přepřahací stanicí pro výměnu koní. Dozvíme se, jak se pošta předem dozvěděla, kolik koní bude potřeba vyměnit, aby nedocházelo ke zdržení. Jak dlouho takové přepřahání mohlo trvat, i to, jak koně nakonec nahradila rychlejší a spolehlivější železnice. Tak to vše a ještě více dneska po 17. hodině u nás na Signál Rádiu.

0: Hodinkové ručičky hlásí za minutu dvě na signál rádiu, to znamená pohled na silnice a zprávy Lucky Koldové, ale hned po nich budeme pokračovat ve víkendové osmdesátkové jízdě, které budou součástí například Ultravox, Otavan nebo Cool and the Gang.
1: Signál rádio, doprava.
0: Hlášená nehoda je z pražských Strašnic, kde si dejte pozor na nehodu dvou osobáků v ulici v Korytech. A havárie nákladního vozidla se stala na 56. kilometru D8 ve směru na Ústí nad Labem. Takže tady počítejte s uzavřeným pravým jízdním pruhem a mějte bezproblémové cesty.
1: Signál rádio, zprávy.
2: Krásný nedělní den. Lucie Koldová vás vítá u zpravodajského přehledu Signál rádia. Nejintenzivnější zájem o finance začnou projevovat děti ve věku od 6 do 9 let. Čeští rodiče se ale se svými potomky začínají bavit o penězích nejčastěji až od jejich 9 let. Děti často touží po zbohatnutí, přičemž víc než polovina z nich toho chce dosáhnout osobním úspěchem v práci. Vyplývá to z průzkumu investičního chování Čechů, který po čtvrté uskutečnila pro Asociaci pro kapitálový trh České republiky agentura Perfect Crowd mezi 1100 respondenty. Houby po suchých měsících konečně začaly růst a podle mykologů by hlavní sezóna mohla napříč Českem odstartovat zhruba za týden. Už teď se daří houbařům například na severu Čech, naopak na Šumavě je zatím úroda skromnější. Vyplatit se může hledání i mimo les, třeba na pastvinách, kde rostou žampiony. Němečtí vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že za srpnovým pokusem o útok na nákladní letadlo na letišti v Lipsku stojí Rusko. Dron s výbušninami tehdy zamířil k ploše, kde parkují ukrajinská nákladní letadla. Nálož ale nevybuchla. Policie v případu prověřuje dva podezřelé.
1: Co se děje v regionu?
3: Na Kostnickém náměstí v Praze na Žižkově vznikl nový velkoformátový mural. Polská umělkyně Nespůn jej vytvořila s motivem tradiční české krajky ze 17. století, který převedla do současné podoby. Dílo vzniklo v rámci třetího ročníku Mezinárodního festivalu Urban Pictus. Výraznou součástí je růžové pozadí, které odkazuje na odstíny některých historických domů v okolí. Honza Navrátil, Praha.
1: Sport.
2: České basketbalistky se po páteční porážce s Itálií 54-63 pokusí v neděli ve druhém utkání na mistrovství světa proti Číně vrátit do hry o postup do play-off. Obhájkyně stříbra na startu turnaje v Berlíně podlehly v repríze posledního finále favorizovaným Spojeným státům americkým 61-94. Duel odstartoval ve 14 hodin a 30 minut.
1: Signál rádio, počasí.
2: Dnes bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno. V západní polovině Čech bude foukat slabý, jinde mírný severozápadní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty mezi 18 až 22 stupni, na jižní Moravě až 24, v 1000 metrech na horách kolem 13 a na Šumavě až 17 stupňů Celsia. Zprávy pro tuto chvíli končí. Díky, že jste byli s námi.
1: Signál rádio.
0: 3:14 se opět navracíme k hudbě. Parádní osmdesátku pro vás momentálně chystají Ultravox. Každopádně se zastavíme ale i u dnešního Národní dne čtení knih, takže se připravte možná i na nějaký ten tip, co za knihu otevřít. S vámi je stále Terka Veselá a já vám přeju parádní odpoledne.
1: Signál rádio. To nejlepší z osmdesátých let.

Vezete se na nedělních vlnách Signal Rádia. A jelikož je dneska Národní den čtení knih, určitě neváhejte nějakou knihu vytáhnout, můžete využít i sluníčka, jít se ji číst někam do parku, nebo samozřejmě na zahradu, nebo na balkon, pokud máte. A v případě, že vás teď nic z toho, co máte doma, neláká, určitě doporučuji knihu, kterou jste nemohli minout, a to knihu Tajemství všech tajemství od Dana Browna, který se proslavil hlavně šifrou mistra Leonarda. Každopádně Tajemství všech tajemství se odehrává v Praze, takže je to takový pěkný číst o místech, které znáte. Zároveň věřte, že se i něco dozvíte, a to i pokud v Praze žijete několik let. Takže tuhle knihu rozhodně doporučuji. Za 3 dny to bude dokonce rok, co kniha vyšla. A právě i s tímto ročním odstupem se prý oficiálně začala natáčet seriálová adaptace. A to samozřejmě kde jinde, než právě v naší hlavní metropoli. Barandovské ateliéry v červenci započaly stavbu laboratoří nebo hotelových pokojů, ale už teď prý můžete potkat štáb s hlavními hvězdami Morganem Spectrem a Rebekou Hall, kteří představují ústřední duo, a to právě už i v ulicích Prahy. Tak to takové info hlavně pro ty, kteří třeba knihám tolik neholdují, ale i právě pro ty, kteří je třeba zrovna dnes na Národní den knih otevřou. Pěkné čtení, a to už u čehokoliv. A teď i Roxette k tomu.

0: We want the same thing, to na Signal Rádiu tvrdila Belinda Carlisle. Každopádně už za půl minutky načerpáme trochu jinou atmosféru, a to se Stranglers, Human League nebo Bee Gees.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Byl až návykově energický hit Tragedy v podání Bee Gees. A vy určitě nezapomeňte, že už dnes v 6 večer vás na našich vlnách čeká další rozhovor, který nás tentokrát zavede do Krkonoš mezi medvědy, kteří se sem symbolicky vrátili po 300 letech. Lucka Sinková si bude povídat s jejich ošetřovatelkou Natálií Poděbradskou, která se stará o samce Michala a samici Alici ve speciálním výběhu v Janských lázních. Mluvit se bude o tom, jak se sem dostali, proč je jejich výběh velký jako fotbalové hřiště, nebo o tom, co dělat, kdybychom medvěda potkali ve volné přírodě. Tak se rozhovor nenechte ujít už dnes po 18. hodině.

0: Kdo jiný by dokázal lépe uzavřít další hodinu než samotný král popu? S příchodem 3 hodiny odpolední se v rychlosti podíváme na silnice. Taky se díky Lucce Koldové dozvíme, co nového se stalo ve světě, ale nebude to trvat dlouho a hrát vám budou zase 80. Tentokrát od Depeche Mode, Boney M. nebo Stevieho Wondera.
1: Signál Rádio Doprava.
0: Na nehodu osobního a nákladního vozidla si dejte pozor na Praze 4 v ulici Modřanská. Nehoda se stala na křižovatce s ulicí v Hodkovičkách. A hromadnou nehodu 4 osobních aut bohužel hlásí D1 ve směru do Prahy, a to na 45. kilometru. Tady tedy s mnohem vyšší opatrností a my vám přejeme šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je neděle 6. září a další přehled událostí je tady. Nehod motocyklistů na českých silnicích za posledních 10 let výrazně přibylo a během tohoto období při nich zemřelo 711 lidí. Téměř 6 z 10 těchto dopravních nehod zavinili podle policie samotní motocyklisté. Nejčastěji jezdci do 25 let. U tragických havárií je nejčastější příčinou nepřiměřená rychlost. V návrhu rozpočtu na příští rok chybí podle ministra školství Roberta Plagy pro jeho resort nejméně 6 miliard korun. Ministerstvo financí upozorňuje, že část nákladů na školy nově hradí kraje a obce. Samosprávy ale takový přístup kritizují jako přenášení odpovědnosti ze státu na regiony. V německé spolkové zemi Sasko-Anhalsko se dnes konají volby. Zhruba 1,7 milionu voličů může až do 18 hodin vybírat nové poslance zemského sněmu. Podle průzkumu vyhraje strana Alternativa pro Německo, kterou zemská tajná služba označila už v roce 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražské náplavky postupně dostanou 25 nových laviček z masivního dubu, které nahradí dosluhující dřevěný mobiliář. Vedle klasického posezení se objeví také větší plochy, na kterých si budou moci lidé u řeky lehnout. Instalace už začala a skončit by měla nejpozději 15. října. Náklady činí přibližně 5 milionů korun.
0: Sport.
1: Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále Diamantové ligy pátá, a to v čase 50,18 sekundy. Vyhrála olympijská šampionka Marilady Paulínová z Dominikánské republiky. Ta výkonem 48,64 sekundy zlepšila 17 let starý rekord meetingu v Bruselu a udržela si letošní neporazitelnost.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno. V západní polovině Čech bude foukat slabý, jinde mírný vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 až 22 stupni. Na jižní Moravě se rtuť teploměru může dostat až ke 24 a v 1000 metrech na horách kolem 13 stupňů. Zprávy jsou za námi, dál už jen příjemné naladění na vlnách Signál Rádia. Zase za hodinu se na vás těší Lucie Koldová.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Minutu po třetí je na řadě zase hudba. Už nás dělí opravdu vteřiny od hitu Enjoy the Silence. Ale přestože prázdniny skončily, nic to nemění na tom, že je stále krásně a výlety nekončí. A proto na jeden zajedeme už za chvíli s kolegou Luďkem Savanou Urbánkem. Na Signál Rádiu je s vámi stále Terka Veselá a já vám přeju pohodový víkend.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: pohodovou atmosféru na Signal Radio doručil Stevie Wonder, ale ještě větší pohodu můžete mít na nějakém výletě, protože přestože prázdniny jsou za námi, cestování nekončí. A jestli vám nic neříká město Rajhrad, tak teď vám náš jihomoravský kolega Luděk Savana Urbánek poví, proč se tam vyplatí zajet.
1: Hezký dobrý den, dnes nepojedeme daleko od Brna, vydáme se do Rajhradu. Tam stojí jeden z nejstarších klášterů na Moravě. Benediktinský klášter s chrámem svatého Petra a Pavla je dílem slavného barokního architekta Santiniho a i když vždy nezažíval šťastné období, pomalu zase získává svou někdejší krásu. V jeho areálu se mimo jiné nachází zajímavá expozice památníků písemnictví na Moravě s překrásnou historickou knihovnou. Vznik kláštera se datuje do roku 1045, kdy český král Břetislav I. věnoval benediktinskému klášteru poustevnu v Rajhradu. Rajhradští mniši se tu v duchu hesla svého řádu Ora et Labora, tedy modli se a pracuj, věnovali osidlování a zúrodňování okolní krajiny a léčitelství. Založili také skriptorium, což je písařská dílna, kde opisovali knihy. Brzy po založení kláštera vznikla tedy i knihovna, která časem získala na významu a dnes je klenotem kláštera. A mimochodem, v místě se dá pěkně zaparkovat a vyjet třeba do okolí na kola. Luděk Savana Urbánek, Brno.

0: Půl čtvrté neděli trávíte se Signál rádiem, které vám k odpočinku, ať už je v jakékoliv formě, bude hrát Gianu Nannini, Soul Asylum nebo Amy Stewart. Tak s námi buďte i nadále a užívejte.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvody.

Naprostá pecka, Knock on Wood od Amy Stewart, to vám hrálo Signál Radio. Když se řekne Hana Zagorová, mnohým z nás okamžitě naskočí její písničky, ale její životní příběh byl mnohem pestřejší a často také mnohem náročnější, než se mohlo zdát. Na začátku 80. let se po jejím boku na pódiu objevili Stanislav Hložek a Petr Kotwald a vzniklo jedno z nejznámějších pěveckých uskupení českého popu. Společně natočili hity jako Diskohrádky nebo Nezapomenutelný Můj čas, znělku seriálu Sanitka. V roce 1989 Hana Zagorová patřila mezi umělce, kteří se nebáli veřejně vyjádřit svůj postoj. Podepsala petici Několik vět a komunistický režim ji následně zakázal vystupovat až do sametové revoluce. Významnou součástí jejího života byl také vztah se Štefanem Margitou. Vzali se v roce 1992. Společně naspívali několik duetů a později moderovali i pořád Hogo Fogo. Za svou hudební kariéru prodala více než 10 milionů hudebních nosičů. Získala diamantovou cenu Suprafonu a v roce 2014 byla uvedena do Síně slávy cen Anděl. Hana Zagorová by dnes oslavila 80. A i když už není mezi námi, její písničky nám budou dělat radost ještě hodně dlouho.

0: Baby, baby, to byl poslední hit v 15. hodině. Na Signál Rádiu se ale už vytvořil další 60-minutový playlist 80. mezi kterými je například Toto Cutugno, George Michael nebo Saragossa Band. Nudit se teda rozhodně nebudete, ale teď už pojďme na dopravu a na zprávy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Při 16. hodině si dejte pozor na odstavená auta, a to nejdříve na D5 ve směru na Rozvadov, kde je porouchané vozidlo na 6. kilometru. Měla by se tady tvořit i kolona, takže počítejte se zdržením. A odstavené osobní auto je i na 8. kilometru D10 ve směru na Tornov, takže i tady možná očekávejte lehké zdržení. Mějte bezpečné

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Příjemnou neděli. Přehled událostí vám ze studia Signál Rádia přináší Lucie Koldová. Pojďme na to. Lokalita bývalých nábytkářských UP závodů v Bučovicích na Vyškovsku. O rozloze přibližně 6 hektarů se ve druhé polovině září začne měnit na novou čtvrť. Vzniknou zde rodinné i bytové domy, parkoviště pro desítky vozů. V plánu jsou i dětská hřiště. Stavební firma, která v soutěži na vybudování infrastruktury zvítězila s nabídkou 164 milionů korun, zahájí práce přibližně 21. září. Na hřbitově v maďarském městě Nergešúfalu poměřilo síly 19 dvojic v netradiční soutěži v kopání hrobů. Pořadatelé chtěli veřejnosti přiblížit náročnou práci hrobníků a zároveň prolomit tabu spojená se smrtí. Vítězná dvojice zvládla vykopat hrob za hodinu a 21 minut. Více než 3hodinové jednání amerických vyjednavačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimírem Putinem hodnotí Kreml jako věcné, konstruktivní a výjimečně upřímné. Oba Američané by měli v neděli pokračovat v jednání v Kyjevě, kam od začátku války zamíří vůbec poprvé.
0: Co se děje v regionu?
2: Letní období je tradičně ve znamení nedostatku krve. Vážný problém hlásí i nemocnice v Benešově, která tak prosí dárce, aby přišli a krev darovali. Zásoby krve se tenčí a nemocnice potřebuje co nejdříve doplnit krevní skupiny A, B a 0, a to v pozitivním i negativním RH faktoru. Proto prosí zdravé dárce, aby přišli pomoci, a vzkazuje, že má pro každého připravený dárek. Honza Navrátil, Benešov.
0: Sport.
1: Grand Prix v běhu na 10 kilometrů v centru Prahy vyhrál favorizovaný Španěl Rodrik Kvizéra, poté co vedoucí Keňan Viktor Kipruto v závěru závodu chybně odbočil. Kipruta zmátlo doprovodné vozidlo, které jelo před ním, a pár desítek metrů před cílem sjíždělo z trati.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní obloha bude jasná až polojasná, na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24 a v tisíci metrech na horách kolem 13 stupňů. V pondělí očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo s ojedinělou možností slabého deště. Rtuť teploměru se bude pohybovat mezi 20 až 24 stupni, na jihu Moravy až 27 a v tisíci metrech na horách kolem 15 stupňů Celsia. Aktuální předpověď počasí uzavírá zpravodajský přehled. Já vám přeji ničím nerušený nedělní den.
0: Signál Rádio.
3: Krásné odpoledne. Jsme za půlkou dne, 16. hodina je tady, ale pokud máte chuť ještě někam dneska vyrazit, určitě to stíháte. A já pro vás budu mít tip, kam se dneska dostat zdarma, i když normálně musíte platit. Tak si to nenechte ujít, ale pro teď vám pohodový poslech 80. přeje Terka Veselá.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

To byl bezchybný hit Freedom na Signál Rádiu. A jelikož není nadnedělní volno a pohodu, pojďme si říct jednu z mnoha možností, jak tenhle nedělní čas využít. Právě dnes, 6. září, se totiž opět otevírají brány muzeí, a to i bez zakoupené vstupenky. Ministerstvo kultury navazuje na jarní pilotní projekt volných nedělních vstupů a vy tak můžete každou první neděli v měsíci navštívit stále expozice zapojených muzeí zcela zdarma, bez rozdílu věku. Takže pokud máte rádi kulturu, historii a jste zkrátka zvídaví, tak si zapište kromě dneška, neděle 4. října, 1. listopadu a 6. prosince a běžte poznávat. Zapojených je několik muzeí po celé republice. V Praze je mezi nimi například mimo jiné Národní galerie, Veletržní palác nebo Šternberský palác, ale určitě koukněte na internet, protože seznam je to opravdu dlouhý. Tak téhle příležitosti určitě využijte, třeba právě ještě dnes, ale teď už se mikrofonu ujímá Saragossa Band.

na dolek, já taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo čím

0: Prachy si
1: nekoupíš. Už pět let vám na Signál Rádiu hrajeme ty nejlepší osmdesátky.

0: Víkend trávíte se Signál rádiem, kde si už brzy 80. léta připomeneme ještě o něco více tím, že si jeden z našich hitů pustíme z magneťáku. Ale než se tak stane, tak vám budou hrát opravdu ty nejzlatější osmdesátky, protože tady na mě svítí Eurythmics a jejich There Must Be an Angel, Queenie a We Are the Champions a Michael Jackson a Beat It. Tak užívejte.
1: Signál rádio. Signál rádio. Posloucháte online na Signál rádio.

0: Signál Rádio vás nešetří, posílá vám jeden hit lepší jak ten druhý a myslím, že si užijete i dnešní hit z pásky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Ten bude patřit britské zpěvačce Kate Bush a jejímu singlu Babuška. A ano, babuška je v ruštině babička, ale to prý tehdy Kate Bush vůbec nevěděla a název si vybrala jednoduše, protože se jí líbil a do písničky se jí hodil. Každopádně babuška v podání Kate Bush je žena, která začne posílat dopisy svému manželovi, aby otestovala jeho věrnost. Jenže on se do ní opravdu zamiluje, protože mu připomíná jeho vlastní ženu z doby, kdy byla mladší. No, to prostě nevymyslíte, ale hit se tehdy stal jedním z největších úspěchů Kate Bush. Dostal se až na 5. místo britské hitparády, ale to hlavně i díky zajímavým zvukům, které v něm zpěvačka využila, jako je třeba rozbíjení skla na konci singlu. Tak se připravte, protože já mačkám play.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Za 2:05 ideální čas na to kouknout na silnice a předat slovo Lucce Koldové. Pak už si pro vás Signal Radio připravuje 80ky od Eltona Johna, Juice Newton nebo Briana Adamse.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Se zdržením počítejte na D1 ve směru na Prahu. Na 45. kilometru se stala hromadná nehoda 4 osobáků. Provoz je tady zúžen do jednoho jízdního pruhu. A havárii osobáku s přívěsem hlásí D5 ve směru na Prahu, a to na 73. kilometru. Na obou místech projíždějte s vyšší opatrností.
1: Legendární slovenská skupina Vidiek se po necelých 2 letech znovu vrací do Prahy a tentokrát si přiveze pořádně zajímavou posilu. Na jednom pódiu se potká s brněnskou kapelou Mucha. Čeká vás večer plný známých hitů, energie, nadsázky a pořádné koncertní atmosféry, která vás doslova pohltí. Buďte u toho, protože tahle hudební jízda bude stát za to. Vidiek a Mucha 6. listopadu Lucerna Music Bar Praha. Když slyšíš to,

0: To nejlepší z 80. let. Signál Rádio, zprávy.
1: Pěknou neděli 6. září. Teď je ten pravý čas podívat se na aktuální dění u nás i ve světě. Premiér Andrej Babiš ve svém pravidelném nedělním příspěvku na Facebooku uvedl, že navrhovaný schodek státního rozpočtu ve výši 389 miliard korun je podle něj příliš vysoký. Zároveň slíbil, že vláda bude zadlužení v budoucnu řešit. Konkrétní termín ale neuvedl. Důchodcům také naznačil, že by se penze mohly příští rok zvýšit až o 590 korun měsíčně a zmínil možnost vyššího mýtného pro kamiony. Od teroristických útoků 11. září 2001 letos uplyne 25 let. Podle expertů zásadně změnili světovou bezpečnost, vedli k posílení zpravodajských služeb, přísnějším kontrolám na letištích a intenzivnějšímu boji proti terorismu. Vzácnou Picassovu grafiku Toretto, která zmizela v roce 2018 z galerie v americkém Milwaukee, objevili po 8 letech v opuštěném bytě po vystěhovaném nájemníkovi. Díla si při vyklízení všiml pronajímatel a následně se potvrdilo, že jde o hledaný originál.
0: Co se děje v regionu?
2: Hlavní město spustilo další kolo elektronické aukce bytů. V ní magistrát nabízí celkem 17 bytů v centru metropole. Zájemci, kteří splní všechny základní podmínky, postoupí do druhého kola a samotná aukce pak proběhne 24. září. Byty je také možné prohlédnout si na portálu Prahy. Podmínkou účasti v aukci je, že zájemce nesmí vlastnit žádnou nemovitost k bydlení. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čeští tenisté na US Open do osmifinále nepostoupili. Jakub Menšík vypadl po pětisetové bitvě s domácím Lernerem Týnem, Marie Bousková nestačila na polku Igu Švijatekovou a Nikola Bartuňková podlehla Rusce Miře Andrejovové. Ve třetím kole překvapivě skončil také Američan Taylor Fritz.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Sobota bude jasná až polojasná, na severu a severovýchodě území místy přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty mezi 18 až 22 stupni, v tisíci metrech na horách kolem 13. V pondělí očekáváme oblačno až polojasno, přechodně zataženo s ojedinělou možností slabého deště. Nejvyšší denní teploty 20 až 24, na jihu Moravy až 27 a v tisíci metrech na horách kolem 15 stupňů. Přehled událostí pro vás připravila a pohodový den vám přeje Lucie Koldová.
0: Signál Rádio.
3: To byly zprávy od Lucky. Vás v další hodině 80. vítá Terka Veselá. A přestože hudba je samozřejmě ústřední, já bych vás chtěla hlavně nalákat na další díl pořadu Miluju Prahu, který nás čeká už za několik minut a který bude o poště v Běchovicích. Jako vždy se dozvíte určitě něco nového, tak i nadále laďte ten nejlepší signál, ať to nezmeškáte. Ale teď už ta hudba.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Bryan Adams a Run to You, to nesmělo chybět v éteru Signal Rádia. Stejně jako v něm v neděli nesmí chybět David Černý a Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes vás zavedu do starých Běchovic. V jejich samém srdci stojí stará pošta, původní barokní zájezdní hostinec a přepřehací stanice poštovních vozů na důležité císařské silnici z Prahy do Kolína a dále na Vídeň. Přepřehací stanice se stavily přibližně v 15-kilometrových vzdálenostech na císařských silnicích, aby koně vezoucí poštu byly čerství a mohly zásilky přepravovat v očekávaném tempu. Běchovická pošta je od té hlavní pražské pošty v Jindřišské ulici vzdálená 14,7 km po staré císařské cestě, což odpovídá zhruba vzdálenosti tehdejších dvou rakouských mílí. Celý areál fungoval jako dokonale promyšlená logistická základna, kde výměna koní probíhala během několika málo minut. Při příjezdu už z dálky několika sta metrů dával postilion trubkou znamení, jaký vůz se blíží. Podle specifického signálu chasa na poště poznala, jaký vůz jede, kolik koní ho táhne a zda je potřeba přepřahat okamžitě, nebo zda se bude stavět na jídlo a odpočinek. Když vůz vjel pranou do uzavřeného dlážděného nádvoří, pod koní již vyváděli ze stájí čerstvé, odpočerté a nakrmené koně. Běchovický dvůr měl velkokapacitní maštale, kde trvale odpočívali a trénovali desítky koní. Pomocníci odepli kožené popruhy a postroje unavených koní a odvedli je do chladu stájí. K oji dostavníku se zapřáhli čerství koně. Zkontrolovali se závlačky, promazání náprav kol a stav kočáru. Šlo-li o spěšnou poštu, výměna nezabírala ani 5 minut a jelo se hned dál. U běžných dostavníků měli cestující 15 až 30 minut na návštěvu zájezdního hostince, který byl přímou součástí Běchovického poštovního dvorce. Ostatní hospodu tu najdete dodnes. Na poště stál v pohotovosti i místní postilion, který často střídal unaveného pražského kolegu, aby vedl vůz dál do další stanice směrem k Úvalům. Sláva Běchovické přepřehací stanice zanikla v 40. letech 19. století s příchodem železnice. Parní lokomotiva nahradila koně, byla nesrovnatelně rychlejší a nepotřebovala každých 15 km pauzu. Na původní funkci přepřehací stanice přímo na nádvoří upomíná sochařské dílo 4 červených koní na kolejích. Pro Signál Rádio David Černý, Miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: To byla romantika jako blázen s hitem She's Like the Wind na Signál Rádiu. Oviněné období je tu, různá vinobraní nás teď budou čekat skoro každý víkend po celé republice, ale kdybyste nevěděli, na jaké zrovna vyrazit, tak určitě koukněte do našich aktualit na webu, kde jsme pro vás nějaký ten výběr udělali. Tak koukněte na www.signalradio.cz a na zdraví.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádiu posloucháte online na Signál Rádiu.

Máme minutu po 6:15. Na Signál rádiu nám za čtvrt hodiny čekají poslední doprava a zprávy, ale já bych teď využila této chvíle na to, abych se s vámi rozloučila, takže mějte krásný zbytek neděle. Zároveň vám zítra přeju poklidný vstup do nového týdne a my se potom slyšíme zase klasicky v úterý v 16 hodin. Každopádně teď nás ještě čekají Soft Cell, Michal David a Lionel Richie a potom určitě nezapomeňte, že chvíli po celé začíná rozhovor Lucky Sinkové s ošetřovatelkou medvědů Natálií Poděbradskou. Hezký podvečer.

0: Ladíte Signál Rádio, kde se dnes naposledy společně podíváme na situace na silnicích a poslechneme si zprávy Lucky Koldové. Pak už osmdesátky se Sandrou nebo Gypsy Kings a rozhovor Lucky Sinkové s ošetřovatelkou medvědů Natálií Poděbradskou.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Zasekaná bude momentálně nejspíš D5 ve směru do Prahy. Na 91. kilometru je totiž porouchané vozidlo, u kterého se tvoří zpoždění. Stejně jako na 73. kilometru je nehoda osobního auta s přívěsem, takže i tady očekávejte možnou tvorbu kolony a jinak mějte bezpečné cesty po zbytek dne.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hudba se na chvíli odmlčela, aby dostal prostor přehled událostí. Pohodovou neděli 6. září vám přeje Lucie Koldová. Sněmovna bude příští týden znovu schvalovat rozsáhlou koaliční novelu stavebního zákona a změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy vetoval Senát. Střídání času má pokračovat i v příštích 5 letech. Letní čas by měl do roku 2031 začínat stejně jako dosud poslední březnovou neděli a trvat do poslední neděle v říjnu. Navrhované nařízení se chystá v pondělí schválit vláda. Česko chce v otázce omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Pokud se opatření dostane na jednání Evropské rady, Česko ho podpoří, řekl dnes premiér Andrej Babiš v pořadu Partie na CNN Prima News.
0: Co se děje v regionu?
1: Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovoznilo opravenou část mostu Šmejkalka, a to na 24. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu. Do konce září bude doprava vedena ve 2 zúžených pruzích v každém směru. Celá oprava téměř za 1 miliardu korun bez DPH má skončit v létě příštího roku.
0: Sport.
1: Ve věku nedožitých 85 let zemřel někdejší československý fotbalový reprezentant Jaroslav Kravárik. Patřil k významným hráčům Spartaku Trnava a během kariéry oblékal dres také pražské Slávie.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu očekáváme v pondělí oblačno až polojasno, přechodně až zataženo s ojedinělou možností slabého deště. Večer od západu pak vyjasňování. Rtuť teploměru se bude pohybovat mezi 23 až 27 stupni, na severu území kolem 20 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16 a na Šumavě až 22 stupňů Celsia. Počasím náš zpravodajský přehled uzavírám a pokračujeme v poslechu hudebního programu Signál Rádia. Pohodovou neděli.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Dva medvědi hnědí, o kterých se psalo snad ve všech novinách, obývají výběh, který je součástí stezky korunami stromu Krkonoše v Janských Lázních. A proto jsme si dnes do Signál Rádia pozvali na rozhovor Natálii Poděbradskou, ošetřovatelku medvědů. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Medvěd se k nám vrátil po 300 letech. Co si vlastně máme takhle pod tím představit? To je strašně dlouhá doba.
2: Hodně lidí si pod tím představí, když ten titulek čte, že vlastně medvěd hnědý se vrátil do přírody jako do volné. Ale tak to není. Je to takový jeden symbolický připomenutí, že tady ten medvěd v minulosti s námi žil. A vlastně poslední medvěd se zde v Krkonoších zabil v roce 1726. A vlastně pod stezkou korunami stromu Krkonoše tak on právě vznikl výběh, který je hodně podobný tomu jejich přirozenému prostředí. Takže to není tak, že se vlastně medvědi vrátili do volné přírody, ale chováme je tam v hodně podobném prostředí, jako
1: by byly v té přírodě. Někdo psal na internetu, že to má velikost fotbalového hřiště, ten výběh.
2: Má to 5500 metrů čtverečních, takže ano, je to hodně velký, že tam ty medvědi právě se i ztrácí hodně, takže je to sranda občas s nima tam.
1: Čí to byl nápad, že vlastně medvědy převezete z Vysokých Tater do Krkonoš?
2: Tak je to spolupráce hlavně té stezky korunami stromu Krkonoše a z Dolické zahrady Dvůr Králové, takže to vlastně byl všechno jejich nápad.
1: A netušíte vůbec ten prapůvod?
2: Tak je to hlavně kvůli tomu, že tady medvědi dřív byli a je to právě kvůli tomu, že se vlastně aktuálně sem velké šelmy vracejí, takže je to hlavně kvůli tomu, aby lidé mohli s těmi šelmami být nějak v kontaktu a věděli, jak se k ním když tak chovat ve volné přírodě.
1: Jak si medvědí sourozenci, jsou to sourozenci, ostatně to spousta lidí četla, Michal a Alice, zvykají na nový domov?
2: Jsou tam fakt doma, musím říct, že se tam chovají úplně přirozeně a jsou hrozně šťastní, za to jsem jako hrozně ráda, protože jsem se bála, že to budou nějak snášet špatně, ale první dny, co byly u nás, tak to snášeli tak trošku jako hůř, nevěděli, kde jsou, nevěděli, co mají očekávat, ale po těch pár dní, týdnech vlastně už jsou hrozně šťastní, pochopili, že mají obrovský výběh k dispozici, můžou lézt na stromy, mají své koupaliště, své krmeliště a jsou to hrozně pohodáři, takže jsem hrozně šťastná, že takový jsou.
1: Takže třeba nežrali, jak byly ze začátku takový vyukaní, kde jsou, tak jak se to projevovalo?
2: No tak oni mají oba dva úplně jiné osobnosti. Michal je takový víc flegmatik, ten přišel k nám a byl úplně jako doma už od začátku. Žral, ten tam teďka spal a všechno v pořádku. Alice je taková trošku víc paličatá, no je to holka. A takže trošku jsme tam s ní bojovali s tím, že se jí moc nelíbilo v ten vnitřní prostor, ty naše boxy. Nevěděla vůbec ty první dny, že půjdou do velkého výběhu. Myslela si, že tam bude jenom to malý zavřený, ale po pár dnech jak zjistili, že můžou mít skoro půl hektaru pro sebe, horského lesa, krkonošského krásného, tak vlastně od té doby je úplně šťastný medvěd.
1: Vy se o ty medvědy staráte každý den. Jak to vlastně vypadá, ta práce o ně? Jak moc je náročná, co všechno musíte udělat, aby byli medvědi spokojení a vy taky? Dostanete se i do jejich velmi úzké blízkosti a nebojíte se?
2: Tak my jsme trochu přerušili režim, co byli zvyklí v Košicích. Oni tam dostávali žrádlo ráno a my jsme trochu to posunuli až na večer, aby byly trochu aktivnější přes den. A takže vlastně ráno tam s nimi nějak spolupracujeme, cvičíme, aby nějak trochu ten kontakt mezi náma byl čím dál tím lepší a lepší. Snažíme, aby nahlas reagovali, aby nás vnímali, aby nás poznali po hlase, po tichu. A jim to úplně skvěle. Chodí za náma na pohlase a na zavolání krásně přijdou a jsme v kontaktu s nima, dá se říct, jako přes malý plot. Cítím z nich takovou pohodu, klid a je to hrozně hezký.
1: Zkusila jste si je pohladit?
2: To úplně nejde, úplně pohladit. My tam máme ty vnitřní boxy, kde máme mříže, takže tak nějak jako tam s nima jsme asi nejblíž v tom kontaktu, ale ty mříže jsou dělaný tak, aby vlastně ten medvěd na nás nemohl. Takže my jim krmíme jenom z ruky piškotkama a to je taky jediný, kam se s nima dostaneme. No.
1: Mě napadá, když je převáželi, taky museli uspat.
2: Ano, uspávali je, ale v Košicích vlastně uspali jenom aby je dostali do auta a pak vlastně v autě dostali hnedka probuzovák, protože oni nesmí být při přepravě, ale vlastně se probudili až u nás v Krkonoších a Alice teda byla ještě hodně oblblá, když přišla, takže nám nechtěla vůbec jít do boxu. To bylo asi 3 hodiny, než nám ji podařilo se jí dostat dovnitř.
1: Tak to bylo náročné. Vzpomíná Natálie Poděbradská na Signál Rádio, ošetřovatelka medvědů v Krkonoších.

0: Rozhovor Signál rádia.
1: Medvědí sourozenci Michala a Alice, o kterých se v poslední době hodně mluvilo, se v krkonošském výběžku zabydleli opravdu velmi rychle. A my tu dnes máme jejich ošetřovatelku Natálii Poděbradskou. Natálie, vy jste nám slíbila, že nám prozradíte vlastně jejich příběh.
2: Takže oni byli tři nejdříve, byli tři sourozenci, dva samci a jedna samice. Vlastně našli v Popradským lesem a monitorovali je pár dní a zjistili, že vlastně k ním nepřichází stále matka a oni už hodně byli slabé, takže se převezli do záchranné stanice v Zázrive, kde se o ně chvilku starali, aby se dostali trochu do kondice, protože byly opravdu hodně slabé a jelikož už vlastně byli v péči, v lidské péči, tak už nemohli jít zpátky do volné přírody, protože byli zvyklé už na tu lidskou péči. Takže se převezli do dočasného domova v zoo v Košicích. Tam se od nich oddělili jejich bráška Hugo a našli právě domov pak u nás v Krkonoších Alice a Michal, který vlastně u nás teďkon jsou.
1: A nestejská se jim po Hugovi?
2: Já jsem u nich byla v Košicích týden, aby jsme se na trochu na sebe zvykli a tam právě říkali, že když odjel Hugo, tak Michal trošku strádal, protože byli hodně fakt parťáci, ale už po té velké době už je to úplně v pořádku a s Alicí si taky sedne. Trochu mu leze na nervy, je to ségra, zdlobivá, ale už je to dobrý.
1: A proč nemohli přijít do Krkonoš všichni tři?
2: Ono to bylo kvůli tomu záchovnému programu, že koordinátor Huga přesunul do Francie.
1: Ten měl prostě jiný osud předepsaný nebo jinou cestu.
2: Ano.
1: Kolik lidí se vlastně o medvědy stará a jak vypadá jejich denní režim?
2: No, jsem jenom já a můj kolega jeden, takže jsme tam dva.
1: To vás není moc.
2: Střídáme se, no.
1: Dva
2: na dva medvědy. Střídáme se, že to je občas náročný, ale zvládáme to. Jejich režim je takový, že přes noc jsou zavřené v boxe a mají ještě prostor jít do malého výběhu, my tomu říkáme dvorek. A potom, když jdeme ráno, tak jsme chvilku cvičíme, jsme s nima v kontaktu a poté je pustíme do velkého výběhu, tam jsou celý den a až zavírají se až večer zase zpátky na ten dvorek a do těch boxů. A večer si v klidu chodí spát do spacího boxu se slámičkou, takže jsou hodně spokojení.
1: Co všechno musí takový výběh vlastně splňovat, aby byl vhodný pro medvědy?
2: Tak asi hlavně ten prostor musí být na jednoho medvěda, aby mělo být 1000 až 2000 metrů čtverečních.
1: A to jsme říkali, že splňuje.
2: Ano, dalšího medvěda to pak je 500 až 1000 metrů čtverečních dalších.
1: Proto možná nemohl Hugo, brácha. Už by to chtělo větší prostor.
2: No, třeba jo. Ale taky tam nesmí být planina, že musí to být fakt jako hodně podobný jejich přirozenému teritoriu. Musí to být horský les, kameny, hlína, tráva, stromy. Musí tam mít svoje koupaliště, svoje krmeliště, svoji klidnou zónu. Fakt už je to v dnešní době fakt těžké se takhle ty prostory
1: Zařídit,
2: ano.
1: A chodí to někdo kontrolovat?
2: Tak jenom my to kontrolujeme každý den.
1: Když se otevírá restaurace, chodí hygiena, když se otevírá výběh, nevím.
2: Určitě, u nás byla veterinární správa, která tohle kontroluje a jsou hodně přísné, takže tam to proběhlo.
1: Musela to schválit prostě. Návštěvníci často píšou na internetu, že třeba přijdou a medvěda nevidí. Proč to tak je? Asi zrovna v tu chvíli baští nebo spí nebo?
2: Ano, a je to takový trošku záměr. My chceme, aby ten člověk byl takový pozorovatel v divoké přírodě.
1: Není to zoo,
2: přesně. Je to přírodní horský les, kde má ten člověk má být jako pozorovatel. Máme k dispozici i dalekohledy, aby lidé mohli medvěda takhle krásně vidět zblízka. Ale když přijdou v dobu, kdy mají zrovna klid a odpočívají pod smrčkama, tak je nevidí a nejsou aktivní a prostě nejsou to zvířata, které by tam dělali trokusové kousky a to ani nechceme. Jsou takzvaně na očích, takže fakt jsou v lese, jsou mezi stromy a oni jsou hodně i maskované, tím jsou hnědý a fakt tam splývají v tom lese. a my chceme, aby tam ten člověk strávil nějaký čas, aby tam strávil třeba půl dne a fakt je mohl pozorovat. A když toho medvěda zrovna nevidí, tak tam máme doprovodný program. Po celé medvědí stezce máme cedule, kde se můžou dozvědět všechno o medvědech, její etologii, ekologii, jejich roli v divoké přírodě a vlastně to je náš záměr, aby ty lidé pochopili, proč to tak je. No.
1: Říká ošetřovatelka Natálie Poděbradská na Signál Rádiu.
0: Signál Rádiu. Signál Rádiu. Signál Rádiu.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Na stezce korunami stromu Krkonoše můžete z bezpečné výšky pozorovat medvědy hnědé přímo pod sebou, a sice sourozence Michala a Alici. A my tu dnes na Signál Rádiu máme jejich ošetřovatelku Natálii Poděbradskou. Natálii, co má tenhle projekt lidem ukázat nebo předat?
2: Tak určitě by měl předat, jak se k téhle velké šelmě chovat v divoké přírodě, protože aktuálně se k nám velké šelmy vracejí, vidíme to na Slovensku, takže by mělo předat vlastně, aby pochopili víc tu přírodu, aby pochopili víc ty zvířata, jejich pohled. Proto tam máme ten doprovodný program, aby lidé mohli si přečíst všechno o medvědech, aby věděli, máme tam vlastně i jak se chovat při napadení medvěda, nebo když potkáte medvěda ve volné přírodě. Hodně velké téma na Slovensku a je riziko toho, že se můžou také přijít i k nám.
1: Ono i v Beskydech vlastně svýho času, nevím, jestli ještě teď tam byly medvědi. Takže vlastně ten projekt má edukativní i ochranářský přesah, jak říkáte. No a co dělat? Určitě máte radu. Co dělat, když potkáte medvěda? Ještě když jsem pracovala ve školství, tak moje bývalá kolegyně jezdila třeba do Kanady a dokonce několikrát medvěda potkala. Tak a poradila si s ním, nebo nějak vyřešila tu situaci, že jí nenapadla, spala tam prostě v přírodě volné. Jo. To ty obdivu, to nevím, jestli bych úplně dala, i když nejsem úplně strašpitel, ale tohle by asi na mě bylo moc. A pan fotograf od Karla Gotta, pan František Jirásek, taky projížděl Kanadou, právě tehdy ještě s Karlem Gottem, a viděl tam, tuším, grizzlyho. A vyběhl ven z auta, šel si ho fotit a všichni úplně hotoví. Tenkrát tam byla s ním paní Patrasová a její manžel Felix Slováček a báli se o něj. A on, ne, v pohodě, já potřebuju fotku. A fakt se mu nic nestalo, on se ho nafotil, zase zalez do auta a odjel, jo. Takže má do dneška nádherný fotky. No ale co dělat? Tak určitě asi nefotit, jako pan Jirásek. jak se před takovým medvědem ochránit?
2: Tak no, tohle je hodně o lidech, o jak se chováme my. Když tam přijdeme jako tichý pozorovatel, tak je to větší bezpečnost, než když tam budeme nějak dávat najevo, že ho chceme nějakým způsobem ohrozit. Samozřejmě by se mělo dávat o sobě vědět, a proto se říká, že máme incinkat rolničkou, aby o nás medvěd věděl.

0: A proč krk? Oni jdou primárně po krku?
1: Oni jdou po krku, no. Oni zakousávají právě jako do zádu, do krku. Mm-hmm. Je to slabina. To mm-hmm. asi i všichni lvy, velký jako šelmy. Tak takhle vlastně jdou potom nej...
0: Po kořisti. Takže je dobrý to udělat už, když ho zahlídneme, nebo může se stát, že uteče? To je otázka vteřin, že jo? Teď přemýšlet, jako jestli si lehnout, anebo počkat, co udělá medvěd. Asi je lepší rovnou si lehnout.
1: Jo, je to sporný. Ten medvěd si hladí svýho, jo? To prostě není, že by byl záměrně toho, že by na vás zaútočil, ale on čeká na vaše pohyby, na vaše signály, jak se k němu budete chovat. A když vidí, že nejsi žádná hrozba, to on se otočí a odejde.
0: Mm-hmm. Jak vy jste se vlastně vůbec dostala k medvědům jako ošetřovatelka?
1: No, úplně náhodou. Já jsem vlastně byla po škole. Já jsem sekla s vysokou školou tady v Praze a studovala jsem exotický zvířata. A poté vlastně se naskytla možnost, že za rok tady budou medvědi a bude to ochranářský vlastně projekt. Tak jsem toho chtěla být dneska součástí a vlastně jsem hrozně ráda, hrozně jsem vděčná za to, že tady toho můžu být součástí a že tady můžu být s nima.
0: Říká na Signál rádiu Natalie Poděbradská, ošetřovatelka sourozenců Michala a Alice, tedy medvědů z Krkonoš. Signál.

0: Rozhovor Signál rádia.
1: Medvěd Michal a medvědice Alica, nebo Alice, Alica.
2: Alice, my říkáme Alička.
1: Pocházejí z Vysokých Tater a my si dnes povídáme a už jste zaslechli s jejich ošetřovatelkou Natalí Poděbradskou. Tak co by si návštěvníci z medvědí stezky měli odnést?
2: Tak já doufám, že trošku pokory k přírodě a aby pochopili, že příroda má vlastně svoje pravidla a aby měli trochu respekt k přírodě, aby věděli, že vlastně v lese mají být ticho.
1: Jo, no jasně, protože v lese bychom měli být ticho, což mě právě taky často přivádí, nechci říkat vyloženě k šílenství, ale nejsem z toho úplně přešťastná, když přijedu kamkoliv do přírody a teď je tam hlahol, že jo, protože do přírody člověk jede, aby si právě od toho hlaholu odpočinul, takže souhlasím s váma, že v lese by mělo být ticho. Plánujete do budoucna nějaké rozšíření nebo změny, nebo na co se můžeme my návštěvníci těšit?
2: Asi aktuálně ne. My jsme teda chtěli, aby tam byly více medvědů, máme tam i vlastně pro nich prostor a všechno, ale zatím do budoucna to není. Oni se hlavně ani nemusí sníst s dalšíma medvědama, takže do budoucna zatím nic neplánujeme.
1: To byste museli zase rozšířit, jak jsme se bavili, ano, na začátku ty prostory a bylo by to komplikované, takže se uvidí. Čeho se třeba lidé nejvíc bojí, nebo naopak, co je nejvíc na stezce překvapí?
2: Tak lidé se bojí asi nejvíc útěku. V sousedství tam lidé se teda hodně báli, že nám utečou a potkají ráno vedle baráku. Ale to jsme ujišťovali už rok dozadu, že je to bezpečný a že to je dvojitý oplocení, je tam i horizontální plot vlastně dolů, aby se nemohli podhrabat. A takže vlastně tady to je asi největší u lidí
1: strach.
2: Největší strach a největší překvapení. Asi to, když ta medvěda vidí z očí do očí, jak je tam na stromě. A hlavně si hodně lidé myslí, když ten článek viděli, že tady jsou medvědi, že to bude něco, že medvědi vlastně budou v nějakém malém zařízení, že to bude jako v okolních...
1: Že to bude připomínat zoo.
2: Že to bude připomínat zoo, protože je to vlastně i součástí zoologické zahrady. Ale když pak lidi přijdou, tak je na nich vidět, že jsou úplně nadšený. Vidí ty zvířata úplně šťastný, spokojený v tom jejich přirozeném horském kaknorském lese, kde vlastně mají, kde si žijou dole svůj život a nikdo je tam neruší.
1: Já jsem si vzpomněla, že jsem četla reakce čtenářů právě pod jedním článkem a jeden pán tam psal v souvislosti s tím strachem a s tím útěkem těch medvědů, že si počkáš, napadne sníh, který bude vyšší než ten plot, že co provedou medvědi, že určitě zdrhnou a nějaká paní tam konfrontovala ho tím, že medvědi v zimě spí, jo.
2: Ano.
1: Změnil se váš pohled třeba na medvědy nebo na přírodu od doby, co s nimi pracujete?
2: Tak mě se úplně pohled nezměnil. Já jako od malinka už k té přírodě a k těm zvířatům hodně táhnu a mám k ním hodně dobrý vztah. Takže mě se úplně nezměnil, spíš bych chtěla, aby nějaký lidi si uvědomili, že tady s těmi velkýma šelmama můžeme žít a chci, aby ty lidi nějak, aby pochopili jejich roli v divoké přírodě. Jenom teda, když jsem viděla různé články ze Slovenska, jak medvěd hrozně...
1: Jack rozparovač.
2: Ano. A pak tady vidím ty naše ňoumy takzvaně na stezce. Samozřejmě jsou zvyklí už od malinka na lidi, ale i tak si myslím, že by byly hodný.
1: A tíhla jste od malička k medvědům, nebo jste měla tak jako to rozprostřené, že vám bylo jedno, které zvíře, že jste měla tu lásku jako pro všechny, nebo už od dětství jste zbožňovala právě médi?
2: Vůbec právě medvědi mě takhle vůbec nikdy nenapadly, že bych takhle mohla tady skončit. Já mám lásku ke všem zvířatům, jak jste právě zmiňovala, takže mě je úplně jedno, s jakým zvířatem budu pracovat, ale jsem hrozně šťastná, že můžu mít takhle s největší šelmou vlastně v Evropě pracovat a být s nima takhle v kontaktu.
1: Proč bychom se tam měli jet podívat?
2: Tak určitě je to zážitek vidět tam ty spokojený medvědy. Není to ta zoologická, je to divoká příroda a je to fakt jako silný zážitek. Některý lidi se tam třeba i ukápne jim tam slzička, protože vidějí fakt medvědy šťastný. Jsou to medvědi, který nemůžou se vrátit do volné přírody a my jim tohle můžeme dopřávat a za to jsem skutečně ráda, že tady vlastně takhle můžou být a že tady ten projekt vznikl. Takže když tam vidějí, jak jsou šťastný a to, tak je to hodně velký silný zážitek.
1: Říká ošetřovatelka medvědů Natálie Poděbradská. Tak ať se vašemu projektu daří a hlavně ať se daří medvědům a brzo se na ně přijedeme podívat.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Posloucháte Signál Radio.

Nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Savanoviny na Signál Rádio.
1: Dámy a pánové, dnes to bude trošku takové pěstí ve tmě. Pravda je, že jsem si na to rozsvítil. Rozsvítil jsem si na to, dali jsme si kávičku s chlapci, protože dnes tu nebudu sám se svým hostem, ale budeme tu tři. Budeme se bavit o bojových sportech, budeme se bavit také o jedné nově vzniklé organizaci v Šumperku. Riči, nevrzej mi s tou stoličkou tady, prosím tě. Organizace se jmenuje Prime Fight Night. Já si myslím, že v úvodu dám slovo Ričimu, aby trošku řekl, oč tu vlastně běží.
2: Já vás zdravím všechny posluchače, Lučku, čau, ahoj. Děkujeme za pozvání. Všechno to vlastně vzniklo, dá se říct, půl roku zpátky. Můj kamarád, dobrý kamarád Daniel Mikuška, tady je ze Šumperka, založil bojovou organizaci Prime Fight Night. A tam mi dal možnost právě moderovat. Na základě tady toho všeho jsme se...
1: Já tě zabrzdím, to znamená, že mi lezeš do zelí tak nějak, jo?
2: Tak nějak trošičku, ale já si myslím, že tou součástí tam budeš taktéž, ale něco připravujeme a nechci prozradit úplně všechno.
1: Dobře, máme tu význačného hosta, který samozřejmě nevím, proč jako tady pokyvujete hlavami. Je to pravda, je to Michal Kotalík, který je bojovník v Clashi, bojoval v MMA, zápasil v oktagonu. Ocelové pěstí ty vidím tady před sebou, tak doufám, že nepoložím nějakou impertinentní otázku, abych jeho pěst nepocítil na své bradě. Mimochodem spolupracoval také s mistrem světa s Lukášem Konečným. Já tě, Mišo, zdravím, ahoj.
3: Já taky moc zdravím, zdravím všechny posluchače a zdravím tebe, Luďo.
1: Tak jak seš připraven, nebo co vlastně vy dva kujete? Takhle bych to položil, tu otázku.
3: Co my dva kujeme? No my tady s Richim jsme se vlastně dali do nějakého paktu, že on mi vlastně dělá manažera, dá se říct. A vlastně vyhlížíme ještě nějakou spolupráci vlastně s Prime Fight Nightem, kdy vlastně Dan Mikuška mi tam nabídl něco jako ambasadorství, tak uvidíme, co z toho bude dál.
1: Tak, pojďme ale k tvým začátkům, protože já jsem tady vyjmenoval část vlastně organizací nebo část toho, co jsi vlastně absolvoval za svůj krátký život. Předpokládám, že je ti tak kolem třicítky, jestli se nepletu.
3: Je to tak a docela koukám teda, že jsi mě takhle odhad, protože to, že mi někdo jako správně řekl věk, se mi nestalo dlouho, jako o nějakých 18 mi říkají tak o 10 let víc. A to dělají ty vousy.
1: No já bych ti o tom mohl povídat, já vousy nemám a taky s tím mám trošku problém. Pojďme na ty tvý začátky.
3: Jo, tak moje začátky, no tak začátky, úplně moje začátky byly ještě GCFko, což nevím, jestli si tady někdo ještě pamatuje. A potom...
1: Počkej, GCFko, posluchači Signál Rádia nejsou úplně všichni tak jakože zběhlí. Já je sice těmi boxerskými zápasy zásobují občas, ale musíš být konkrétní, rozpitvej nám to.
3: Tak GCFko vlastně byla jedna z prvních, nebo ne-li vůbec první, dá se říct, profesionální organizace v MMA u nás v Čechách. Stál za ním tehdy Michal Hammerschmidt a vlastně tam začínali tehdy vlastně ty největší jména. Jo? Dokonce i Carlos Vemola tam měl vlastně zápas s Monstrem Knížetem tehdy, když opustil UFCčko, takže za to vlastně mohlo GCFko, no ale postupem času GCFko vymizelo a začal vlastně otěže přebírat Octagon a tehdy vlastně ještě XFNko, který vlastně vedl Petr Kareš. Octagon asi netřeba představovat, to vede Ondra Novotný. A tam jsem vlastně zápasil dlouhá léta taky.
1: Takže položit otázku, jestli jsi vlastně začínal s tím klasickým boxem, je asi hloupost v tuto chvíli.
3: Vlastně není, protože já, než jsem vlastně šel do MMA, já když jsem začínal s bojem a sportem, tak MMA bylo konkrétně u nás v Plenkách. Ještě se mu říkalo Valetudo, nemělo to žádnou štábní kulturu. A já jsem začínal nějakých 17-16 letech právě s boxem v Brandýse nad Labem. Takže vlastně moje první bojové zkušenosti ze zápasu tak jsou vlastně z boxu, ale potom vlastně přišlo to MMA, takže jsem přešel do MMA a teď to tak nějak střídám.
1: Říká Michal Kotalík u nás na Signál Rádiu. Sekundanti, opustíte ring. Ring volný, druhé kolo.
0: Signál Rádio. Signál Rádio. To nejlepší z 80.

0: noviny na Signál Rádio.
1: Co byly vlastně tvé ideje, takové ty počáteční? Ty jsi prostě řekl, jsem dobrý v tom, když se poperu na ulici, dám tomu jakoby trošku váhu, nebo jak?
2: Tyjo, nevím, jestli bych to nazval, ale jo. Ale jo, pojďme si to, asi jo. Já jsem se docela dobře pral na ulici, mám to trošku tak nějak v genech, můj děda byl boxer, táta nebyl špatný, vlastně nějaký zápasník, ten zase karate a tohleto, takže to mám trošku v genech, no a tehdy mě hlavně oslovil, že o film Rocky, co si budeme.
1: To je pravda, to ten oslovil i mě, ještě nedávno jsem běhal u nás v Bohunicích do schodů nahoru dolů a koupil jsem si dokonce tu hůčku, kterou měl on. Dobře, tak teď už jsme to teda tak nějak nastavili, zmínili jsme také Lukáše Konečného, co s ním máš teda konkrétně, nebo co jsi s ním měl, protože já třeba jsem mu moderoval úplně ten první zápas v tom Brně o titul mistra světa se Štěpánem Škorpilem, potom jsme dělali nějakou tu charitu, vlezl jsem do ringu, vlastně je to 2 roky, jako vím o tom jako docela dost, ale co ty konkrétně a Lukáš Konečný?
2: Tak já Lukáš Konečný, tím toho teda zdravím, jsme kamarádi a jsem mu vlastně smluvně zavázaný, takže já jsem měl vlastně první profi boxerský zápas právě pod Lukášem, takže on je něco jakoby můj manažer lomeno majitel. No.
1: To znamená, že v Ústí boxuješ často?
2: Byl jsem tam v Ústí jednou a musím tam mít po druhý, jenomže já ještě do toho vlastně zápasím v organizaci Clash. A samozřejmě, když se vás podepíše organizace Clash, tak nemůžete boxovat nikde jinde právě z nějakého rizika zranění nebo tak. A bohužel se to často kříží, ale teď už Lukáši slibuju, že se pokusím ti to pěkně vyboxovat právě v tom Ústí, nebo kde to budeš mít, udělám maximum.
1: Tak a teď mi řekni, ty jsi teda vlastně profík, to znamená, že to je tvá jediná obživa tady ty zápasy.
2: No, není to jediná obživa, ale živí mě bojový sporty. Vlastně já jsem trenér, dá se říct, jsem trenér, takže otevřeli jsme teď v Kolíně, rovnou si tady přihřeju polivčičku, otevřeli jsme teď v Kolíně Iron Man Gym. Vedu tam oddíly, mám tam šikovný kluky i holky, vedu tam postový tréninky a do toho sám se nechávám trénovat vlastně skvělým trenérem Ondrou Spejblem Hutníkem a především Michalem Vančurou, jinak známým Miky ve Spejbl Gymu.
1: Jak je to s vámi, když jste vázáni u určité agentury, vy si takhle můžete přeskakovat z jednoho týmu do druhého?
2: No, z týmu, myslíš organizace, ne týmu, hele, takhle, můžeme, nemůžeme, ono je to určitě na domluvě, je to malý rybníček, co si budeme, a většinou je to o nějaký dohodě, jo, když jsou spokojení všichni, dává to nějaký smysl, tak si vlastně ty organizace a ty majitelé vycházejí vstříc, takže já jsem, když to řeknu, taková trošku holka pro všechno, takže já skočím tady do Clashe, tady do Fight Night, tady do ocelových pěstí, tady do Toy Box, tady do Patron Boxingu, takže všichni musí být spokojení, abych to tak řekl. A já mám už poměrně docela veliký jméno, a vlastně hlavně díky nedávné trilogii, co se nám povedlo vlastně s Alexem Cvernou, že jo, též jako velmi známé jméno bojových sportů, takže mám tam nějaký úlevy, dejme tomu.
1: Tak a zmínil jsi takový ten český malý rybníček, boxoval jsi už i v zahraničí?
2: V zahraničí, na Slovensku.
1: No je to zahraničí, ale samozřejmě, jo. Jako já je sice beru jako bratry pořád, ale v podstatě je to zahraničí.
2: Ale jo, byl jsem jako na Slovensku, ale tak to beru přesně jako bratry, to beru prostě Československo, ještě tak nějak to beru.
1: Prostě vyjel jsi na Slovensko dát do huby bratrům.
2: No, já jsem na Slovensku snad měl jakoby norskýho soupeře, teď si nejsem úplně jistý, ale co jsem teda chtěl říct, tak ještě když jsem byl mladší, tak jsem vlastně byl v Rusku, tehdy jsme tam byli na soustředění. Tehdy mě tam poslal můj vlastně první trenér MMA Jirka Němeček, který ho teda jaký zdravím. A tam jsem vyhrál v amatérech teda šampiona v těžký a polotěžký váze. To bylo vlastně v nějaká oblast Belgorod, ale to je velký asi jako 3 České republiky. Takže asi to bylo asi nejdál, co jsem zápasil.
1: Říká zápasník a bojovník Michal Kotalík u nás na Signál Rádiu.

0: Savanoviny na Signál Rádio.
1: Michale, tak pojďme tedy na ten tvůj, nebo ne na ten tvůj, pojďme na zápas, který tě v nejbližší době čeká.
2: Tak v době mě čeká.
1: No bude to v domě, předpokládám, že to nebude pod širým nebem,
2: ano,
1: že jo?
2: Bude to v domě, to jsem vlastně trefil vlastně úplně ve velkém domě. Bude to v Ústí nad Labem a je to Clash 17, kde mám velmi zajímavého soupeře. Akorát nevím, jestli ještě můžu říct jeho jméno. Takže Clash 17, takže tam všechny jako...
1: Počkej. Ty mu nemůžeš přijít na jméno, nebo co?
2: A ty víš, s kým jdu, nebo že to takhle do...
1: Ne, ale já jsem viděl nějakou tvou upoutávku na Facebooku a docela jsem se z toho vorosil, naskočila mě husí kůže, no pojď.
2: Jo, no jo, to je pravda. A já tady nemůžu mluvit prostě.
1: Ne, to nemůžeš, protože já kdybych to měl všechno vypípat, tak tady bude prostě půl hodiny ticho.
2: Takže nemůžu být upřímnej, no tak nemůžu mu moc přijít jako na jméno.
1: No tak ho prostě pochval.
2: A já teď úplně nevím, za co teď mě úplně dostal, to, co bych ho já tak mohl pochválit. A já ho můžu pochválit za to, že ten zápas nakonec podepsal a že mi dá vydělat peníze vlastně za strašně krátkou dobu a vlastně s nulovou nějakou přípravou, protože to je soupeř, u kterého stačí, když týden do zápasu začnu stínovat nebo chodit na další procházky. Jo, ale zase tamhle, ono to je to.
1: Já tam tu ironii slyším.
2: Ono to je hlavně jako osobní, já ho prostě nemám rád jako člověka a jsem rád, že... Kdo nikdy nechce zmlátit někoho, koho nemá rád, a já za to ještě dostanu vlastně zaplaceno.
1: Víš co, já jsem si donedávna myslel, aspoň teda, nechci říct si my boxeři, protože já toho mám naboxováno prostě 0-0, že jo, ale no, jde o to, že ti boxeři většinou jsou, nebo většinou do jisté míry jsou kamarádi, jo? Oni se na to těší, oni si dají prostě mezi těmi provazy do huby v uvozovkách, a potom se poplácejí po ramenech a kamarádi spolu, jo, a ty ho prostě nenávidíš, nebo jak?
2: A nenávidím, on to není úplně jako...
1: Nebo počkej, ještě ti zase skočím do řeči. Já vím, že se to nedělá, ale proč jdeš boxovat s někým, koho nenávidíš?
2: No právě proto. No ty určitě máš taky někoho, koho nemáš rád, že jo? A kdyby ti někdo řekl, ale já ti tady za to dám nějaký jako pěkný peníze a můžeš ho zmlátit. A ty bys jako řekl ne. Jako kdo, hele, ruku na srdce, kdo by tady řekl ne, jako na rovinu.
1: V jaké to bude váhové kategorie? Rozlišuje se to ještě, nebo tam je to úplně jako jedno?
2: Takhle rozlišuje, ale on má tak vysokou váhovou kategorii, že by v životě nezub do žádný jiný, než je vlastně neomezená, takže neomezená.
1: A ty seš teda těžká váha?
2: Já jsem těžká, no, těžká, polotěžká.
1: Michale, do konce roku tam ještě potom něco máš, protože já vím, že boxeři vlastně, nebo vlastně vy zápasníci potřebujete nějakou dobu na nějakou tu, nechci říct rehabilitaci, ale prostě na nějaký to vyklidnění a daní se trošku do pořádku. Jak to máš ještě do konce roku?
2: No, tak když teda už jsem tady zmínil ten říjen, ten Clash 17, tak to neberu úplně jako přípravu na zápas nebo zápas, to je prostě spíš, že tam jako přijdu a prostě tam budu. Jak říkám, týden do zápasu by stačilo začít stínovat, ale potom už to vlastně začíná být o dost zajímavější a na listopad se mi tam rýsou dva boxerský zápasy, jeden je na Patron Boxingu. Dobře, soupeř je Kurka, řeknu to na rovinu, vlastně velmi šikovnej boxer, tak tím toho zdravím. A pak tam mám ještě obhajobu na ocelových pěstech. Ještě nevím přesný datum, ale bude to v listopadu. Vlastně na ocelových pěstech jsem teď vyhrál šampiona v těžké váze, tak mám doma pás, tak jsem za to rád. A velký zápas nás čeká v prosinci na Fight Night Challenge, což je vlastně slovenská organizace, kterou vlastně spolu vlastní Rytmus. A budu tam já a vlastně můj bývalej velký soupeř Alex Cverna. Já a on versus další dva, a to je vlastně slovenský boxeři Murcin a Mošpán, který teda tímto taky zdravím, tak to si myslím, že se vám bude hodně líbit.
1: Riči, teď ty jsi na řadě. Pojďme na jednu takovou význačnou akci, která se chystá do Olomouce.
3: Přesně tak. A chystá se první Fight Expo Veletrh v České republice. Bude to vlastně všechno na jednom místě. Bude tam K1, box, MMA, karate, judo. Budou tam probíhat různé soutěže, vystoupení, live tréninky a myslím si, že návštěvníci se mají na co těšit.
1: A k tomu se ještě s dovolením vrátíme v posledním kole. Povídám si s Michalem a Michalem na Signál Rádiu v pořadu Savanoviny. Zůstaňte s námi, budeme bojovat dál.
0: Signál Rádio. Ty nejlepší osmdesátky.

0: Savanoviny na Signál Rádio.
1: Michal Kotalík, boxer a zápasník MMA, a Michal Ričí, promotér, to jsou dva chlapíci, kteří si se mnou dnes povídají v Savanovinách na Signál Rádiu. Michale Ričí, abych byl úplně přesně konkrétní, v té Olomouci, jak to přesně vidíš, máš tam nějakou pikošku nebo zajímavost?
2: Už teď můžu prozradit, budeme to moderovat spolu, že jo?
1: No, to jsi mě teda jako dostal. A chceš mi říct, že mám vytáhnout suspenzor, chrániče na zuby, trenýrky a boxerky, nebo jak?
2: To nemusíš, samozřejmě, poněvadž my si tě tam pohlídáme, ale kdyby něco, tak si vem, poněvadž víme to, že na Pride Fight Night 2 se budeš docela podílet. Ty jsi slíbil, nebo si říkal, že do toho ringu nechceš, ale já moc dobře vím, že jsi říkal, no, já nevím. Takže pojďme se na to společně podívat. Nechme to trošičku ještě připravený pro posluchače, ale v každém případě si myslím, že to bude docela velká akce.
1: Dobře, takže my budeme samozřejmě v průběhu doby informovat posluchače našeho rádia o všech tady těchto aktivitách, protože to jsou jistě zajímavé věci, a já si myslím, že tady ten veletrh třeba v té Olomouci určitě přitáhne i nějaké ty mladé adepty, mladé sportovce, a o to vlastně hlavně jde, abychom tu mládež přitáhli k tomu sportu.
2: Přesně tak, hlavní cíl tady toho všeho je udělat něco na jednom místě, co bude dohromady, a dotáhnout tam vlastně ty mladé lidi, aby dneska neseděli jenom u těch počítačů, aby měli nějaký ten pohyb, a to se tam budeme snažit nějakým způsobem propagovat. Budou si moc vyzkoušet, zalapovat, budou si moc vyzkoušet, jaký je to v ringu. Samozřejmě tam budou trenéři, bude tam Michal Kotalík, můžeme říct, a víc bych zatím neprozradil.
1: Předpokládám, že do Olomouce se tedy sjede boxerská nebo zápasnická elita.
2: My pevně věříme, bude tam spoustu klubů v České republice, ale já můžu teď už něco prozradit, co si myslím, že bude všechny zajímat. Jak už jsem říkal, bude tam Michal Kotalík, bude tam třeba Alex Cverna, ale budou tam i v zastoupení jiní boxeři. A prozradíme, že chystáme spolupráci kompletně s celou organizací Klaže MMA, která se na tom bude podílet, včetně Tomáše Lesiho, Tiberiuse a i z dalších samozřejmě zápasníků, kteří tam jsou. Takže ano, během těch dvou dnů se tam určitě ukážou a myslím si, že se bude na co dívat.
1: Michale, tak v podstatě, nebo Michalové, já vám děkuji za rozhovor. Jenom tak jako taková jedna otázka, jak je to tam s babama na těch zápasech?
3: Ty brďo, tak ale ty si chtěl pikošku na závěr, a teď musím říct teda, že jsi mě hodil do zajímavé situace. Jak je to tam s babama? Jako jedou docela po těch zápasnících, musím říct. Já teda chci apelovat na všechny, kdo ještě jako zvažují, že by začali s bojovýma sportama, na všechny kluky, tak začněte, budete vypadat a cítit se líp a holky po vás docela půjdou. A druhá věc teda, jak je to s babama na těch zápasech, tak většinou jsou tam samozřejmě krásné holky, jo, takže ono to jde jako ruku v ruce. Takže...
1: Jako jak většinou, tam jsou i šeredy, jo?
3: Jo, určitě se najde, ale...
1: Ty hledat nebudem.
3: Takhle, přesně tak, ty hledat jako nebudeme. A je to teda další výzva, opakuju to, jestli přemýšlíte, jestli začít s bojovýma sportama nebo dorazit na ten veletrh, tak určitě doražte nebo začněte, protože, jak říkám, hezký holky jdou ruku v ruce, takže pojďte do toho.
1: Já jsem si vždycky myslel, že teda když začnu sportovat, bojovat nebo zápasit, vybuduji si nějaký to tělo. Ty mi chci říct, že spousta chlapců to dělá jenom proto, aby si narazili babu, jo?
3: Ty brdě, no tak já, když se vzpomenu jako na sebe a svoje začátky, když jsem já jako začínal cvičit, no tak jako holky byla jako jasná motivace, že jo?
2: Lučku, ale ty se nás ptáš na věci, které 100% víš. Já si pamatuju, když jsme spolu hráli na Šlapetce nebo na Semilasu v Brně, pamatuješ si to několik let zpátky, tak ty se ptáš, jestli tam budou krásné holky, oni za náma nikdy nechodili.
1: Já tomu tak nerozumím, moje žena to poslouchá. Chlapci, já vám děkuji za rozhovor, no, mějte se krásně, opatrujte se a těším se s vámi v ringu, nazdar.
3: Luďo, moc děkujeme, zdravím všechny posluchače a opatrujte se. Luďo, díky.
2: Moc děkujeme, zdravíme z rádia Signál a přejeme samozřejmě krásný den.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na Signál Rádio.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz. Penso con sueño para